0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: My name is Somer.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
10: Fine.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Kraje letos nedostali.

0: dobrý ráno všem, co posloucháte. Máme 6. hodinu raní, máme úterý 25. srpna a taky konečně máme v rádiu někoho, kdo tady dlouho nebyl. Ahoj, Fiky.
1: Čau, no nevím, jestli konečně, ale jsem tady. Dámy a pánové, jdeme to tady odpálit. Startuje Morning Boost na fajnu s 6. hodinou. Před náma songy jako třeba Castle Radio, Blok Europe, jejich Pecka Prada, nebo Dominic Fight, jejich White Keys. Tak hezký ráno, jdeme na to, startujeme.

0: Krásně dobré úterní ráno, je úterý, ne?
1: Je úterý.
0: Já teď mi trošku začne splývat. Joe and the Beginning na fajnu 8 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, chvilku chybím a svět se úplně, ale úplně změnil. Ne, jako reálně, co všechno se za jeden týden dokáže změnit prostě k nepoznání, jo? Já jsem si udělal takový menší seznam, tady to mám před sebou, tak schválně, jo? První věc, že v Minneapolis zatkli Spidermana za výtržnosti. Co to je? Co to je? Co to je? Pak, že nějaký muž, který 7 let hodnotí lavičky, tak po 7 letech našel lavičku, které udělal hodnocení 10 z 10. Zrovna teď, když jsem tu nebyl, tak musí zrovna najít tu 10 z 10. Tak to říkám, když tak jenom teďko, jo? Potom, žena uháčkovala za 130 dní hrad Kašperk. Je to nějaký nový český rekord. Tak to je super, že zrovna 130 dní háčkuješ a vyjde to tak, že doděláš zrovna to v ten týden, kde já chybím. Fakt super. Spíš mě zaráží, že máš prostě 130 dní volna a rozhodneš se háčkovat. Ale tak proč ne? Proč ne? No a jistý letadlo prej odletělo bez striptérek. Víš o tom něco?
1: Vím o tom, no.
0: Co to je?
1: Ale oni se pro ně vrátili, neboj.
0: Jo. Takže se stihli i vrátit. Super, no. Jako, tak koukám, že si Wendy sledovala plně, co se kde dělo. Já taky. A úplně nejvíc mě dostala jedna věc, že chvilku chybím a mezi tím, co chybím, tak se stihne vrátit Johnny Depp do role kapitána Jacka Sparrowa.
1: No ještě se úplně nevrátil.
0: Ale prej se vrátí.
1: No jako, hodně se o tom polemizuje.
0: Dobře. No. Měl jsem podle mě chybět díl, protože těch super věcí se evidentně stalo hodně. Možná by se jich stalo ještě víc.
1: Jakože máš pocit, že tady už se nic super dít nebude.
0: Jsem se vrátil a nic se dít nebude. Prej někdo házel nějaký jogurty na památku, jsem slyšel.
1: Jo, spoustu věcí se dělo, jak jsi byl doma. Bylo to zajímavý ten týden.
0: Tak já možná budu chybět ještě díl, ne? Až jako
1: ne, to mal... už to ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: No, tak jo, krásný dobrý ráno všem. S těmahle super novinkama, které už vlastně nejsou novinky, my tady máme nový songy v playlistu. I když tohle to už taky asi znáte. Megahit, Temper City Self-Aware. Morning Boo.

0: Kellyn, jeho superstar na fajnu. 17 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno. Za malou kamžik pokračujeme dál. Pokračujeme s tímhletím.
1: Max George, Barcelona. Kdybyste náhodou chtěli jet, nebo jste si říkali, že bychom mohli nabídnout, kam byste mohli na výlet, tak Barcelona určitě bude jedna z nich. Někam do tepla.
0: Jel bych hned. Tak pokud to nejde, tak aspoň takhle v rámci éteru. V éteru ještě třeba tohle. Mladá začínající interpretka Rue Gale. Hey, wishful thinker. Tyhle songy za malou okamžik na fajnu. Na lepší ráno. No a pak dáme po týdnu 3 random fakta. Tak jo, hezký ráno. Morning Boost.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: posloucháte Fajn, to je Beyoncé, její Sweet Dreams, přesně o 6:30 na Fajnu. No a Sweet Dreams může být i to, že konečně zase uslyšíme 3 random fakta.
1: Fó, dobré oslíbost.
2: 3 random fakta. 3 random fakta.
1: Podle nové studie, čím více homofobní lidé jsou, tím jen více maskují své skryté touhy. Na stejné pohlaví. Tak až bude mít opět strejda keci, zeptejte se ho radši, jestli už viděl zkrocenou horu. Podle studie, čím více milí jsme, tím spíše toho někdo využije, ne-li zneužije. Pokud se tak stane, nevěste hlavu a koukněte na zkrocenou horu, to dokáže člověku zvednout náladu. A podle nové studie, pravidelné čtení knih by mělo prodlužovat život. To jsou furt samý studie, ať radši udělají výzkum, jestli vážně sledování filmu Zkrocená hora může vyřešit 90% našich problémů. Morning.

0: Tohle je úterní Morning Bus na Fajnu, Lola Janky i Messi. 5:03. Dámy a pánové, je to opět tady. Týden to tady nebylo a po týdnu je tu zpátky. Naše klasická rubrika Songfight, rubrika, ve který soutěží můj song, co vyberu, versus ten, co vybere Wendy. Následně někdo z vás vybírá, čí song nakonec zvítězí a čí song si nakonec tady pustíme v éteru. Důležitý říct, že většinou s Wendy o něco hrajeme a Wendy tady v tuhle chvíli není, aby jsme si společně potvrdili, o co dneska budeme hrát. Já navrhu normálně o prachy, normálně o peníze. Normálně bych sadil třeba 500 každý a uvidíme. No tak důležitý za chvilku zavolat. 724634634, někdo z vás zavolat a říct, čí song nakonec vítězí. Samozřejmě musíte říct ten můj song, jo? Řekněte druhou možnost, pojďme se takhle domluvit mezi sebou, že až zavoláte, tak prostě řeknete dvojku, jo? Pokud vyhraju, tak já se s váma podělím. Fakt to myslím vážně. Tak tohle za malý okamžik. 724634634, buďte ready zavolat. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.

0: Dětí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Zara Larsson, její Lush Life, to je něco, co nám dohralo tady v éteru fajnu 25. srpna v úterý. No a pojďme teda rozseknout, kdo z nás vybral lepší song a který vyberete vy, který bude hrát. Máme tady dva, jeden za mě, jeden za Fikyho, 500 oba dva na stole.
1: Je to tak. Wendy, je vidět, že ses do toho ponořila, že už jako víš, o co jde, že jsi to slyšela, co se bude dít. Dámy a pánové, 724634634, pojďte nám někdo zavolat a vybrat, čí song nakonec dneska zvítězí a jestli já nebo Wendy si odnese nakonec 5 kilo. Někoho máme na drátě? Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Tady Viktor, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj Vicky, dobré ráno. Jaký ráno zatím máš?
2: Krásné.
0: A vodený do 10 je to kolik? Je to 10 nebo 1? Jako 1 je nejhorší.
2: 8.
0: 8, ok, může být.
1: Odkud tam ještě voláš, prozrať?
2: Středočeský kraj, z Praha. Jsem na cestě do práce.
1: Ještě jednou, promiň, já jsem tě teď špatně slyšel.
2: No. Středočeský kraj a teď už Praha.
0: Lepší.
1: Jo, tak jo. Tak Viktore, pojďme rovnou hodnotit, jaký song nakonec vybereš, je jenom na tobě. Tady je první možnost.
0: Tohle je Miley Cyrus společně s Dua Lipou. Song s názvem Prisoner.
1: Co na to, Viktor?
2: Není to špatně, ale počkám na druhou.
0: No jasně. Já to slyšela, bych vám chtěla říct, pánové. Tohle je podplacený.
1: Viktore, doufám, že jsi poslouchal před chvilkou a víš, co máš dělat, jo?
2: Jasný.
1: Linkin Park, jejich Numb, možnost číslo 2.
2: Tak bohužel tady je to jasný, že jsou Linkini.
0: A je ti jasný, že ti Fiky ty penízky nedá.
1: To víš, já jsem si prostě musel týden odpočinout, abych mohl znova vyhrát, jo.
0: A nebo se neusadil na moji kartu z minulého týdne, když jsem vybrala Linkin Park, že?
1: Ne. Tak Viktore, chceš ten song někomu věnovat?
2: Tak pošlu to asi všem, co teďka zrovna jedou do práce a všem lidem, aby měli pěkný den.
1: Tak jo, moc krát děkujeme, měj se krásně a posíláme Linkiny. Tak čekiš, zas někdy.
2: Děkuju,
0: ahoj.
1: Čau.
3: Yes.
0: No, tak já jsem zvědavá, jestli Viktorovi opravdu dáš ty peníze.
1: Já, už to típnul. Ach jo, jsem se nestihl vzít konta.
0: Podplacený, opravdu.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Mladí lidi do 29 let čekají výhodné změny v penzijním spoření. Stát jim výši příspěvku zdvojnásobí. Do 36 let si navíc budou smět třetinu úspor vybrat, aniž by o podporu přišli. Ukrajina chce mír, Moskvě ale žádný z požadovaných území nepřenechá. V projevu k výročí ukrajinské nezávislosti to prohlásil prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň zdůraznil, že dál spolíhá na podporu západních spojenců v čele s USA. A rakouská policie dopadla žháře, který měl letos v létě na svědomí sérii požárů. Ukázalo se ale, že jde o místního dobrovolného hasiče s naprosto bizarní motivací. Hašení ho prej baví tak moc, že prostě chtěl jenom zasahovat co nejčastěji.

0: je úterní ráno s Fajnem a se 7 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu. Další hodina klasicky nabitá, nejen songama, ale taky koukneme na to, jak moc jsme staří už a jak moc čas běží, což je celkem zajímavý, když tohle rádio má být hlavně o tom se cítit mladě. Tak nevím, jestli to zrovna teď budeme splňovat, ale budiš. Kvůli čemu se možná budeme cítit mladě, tak to jsou songy.
1: Před námi třeba takový Sombrýho Homebreaker, nebo teď už Subfocus Elevate.
0: Jdem na to.

0: Khalid Laufich, Tied Up na Fajnu. Dámy a pánové, pokud tvrdíte, že jste staří a potřebovali byste další dovolenou, já vám dám dobrý důvod se tak cítit. Určitě všichni, mnozí z nás známe jistou písničku. Písnička, které mnohý těsila možná ze spaní, některým přinášela radost. My víme jenom, že to zní takhle. Tak evidentně, Wendy je ta, který to přináší radost.
1: Mě to zpívají děti ve školce.
0: Ten malej kluk z tohohle videoklipu už není malej. I když se žralkama plave pořád, protože tenhle kluk podepsal smlouvu s K-popovou skupinou a teď má venku svůj první song. Věřila bys tomu?
1: Vůbec.
0: Zní to takhle. Chceš mi říct, že abys byla úspěšná, musíš nejdřív udělat virál pro děti?
1: Musí to být, já nefem, no, a pak přejít do K-popu.
0: Nejlépe. My co děláme špatně prostě, Vendy,
1: asi. Ježišmarja, ale mě to baví vlastně. Lidi, pojďte rád vědět, co na to říkáte, že vlastně klučina po tolika letech vydá svůj debutový song a zní to takhle.
0: Wow. Ty kokos, co to je? No hustý, tohle bych do kluka z Baby Sharka neřekl. A kdyby vás to bavilo, tak na tohle se jmenuje, song se jmenuje Wave. Dejte si do YouTube Baby Shark Boy Wave.
1: Jinak já bych to fakt zhodnotila, pojďme to jako, pojďme to zhodnotit, jakože všichni, i vy, 724634634, od jedný do pětky, jako známkování ve škole, jakou známku byste tomu dali, pojďte dál vědět.
0: Pětka je nejhorší?
1: Jo.
0: To tak já dávám dvojku.
1: Já tomu dávám taky dvojku.
0: Ještě je tam jako...
1: Ještě je tam
0: aby mohl jako stoupat dál, jo. 724634634, pojďte dát vědět, jaký hodnocení byste dali vy. My pokračujeme dál, tady je Olivia Rodrigo. A její Drop Dead. Hezký ráno.

0: Rigo, její Bad Idea Right. Něco se nám dohrává tady Etherem Fajnu. 20 minutek po 7 hodině raní. A my tady řešíme kluka, který začal být hvězda, když mu bylo třeba cca 7 let. Teď už je mu 17, no a můžete ho znát z této písničky. Buď to znáte, protože vás k tomu prostě donutili vaše děti, anebo jste na tom vyrůstali. Nic jiného neexistuje. No tak tenhle ten kluk vydal song, který zní takhle. Ze 7letýho na 17letýho. Jmenuje se Baby Shark Boy, kdybyste si ho chtěli najít na Spotify nebo na Apple Music. No a my jsme se ptali, jak byste ho hodnotili s jakou známkou ze školy. Jak se vám tenhle ten song vlastně jeví, jestli je to za vás OK, nebo jestli je to za vás tak jakoby něco jako mid, jako střední, nějaký hodnocení. Nejvíc tady padají trojky. Asi jsme někdo na pomezí toho, že to není špatný, ale není to asi úplně nejlepší za vás. Tak je tady někdo napsal pětku, fakt nemám rád K-pop, OK, bereme. Pak tady jsou i nějaký jedničky, takže je mi jasný, že někdo rozhodně ukládá. Tak díky moc za vaše zprávy, díky za vaše názory a pojďme zpátky do našeho playlistu a už nebudeme u K-popu. Před námi pro lepší ráno Naked, Portugal The Man, jejich Glide. Taky tady bude Aštek, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright. To je novinka, kterou tady v éteru máme, kterou máme v playlistu. Ale to se vždycky vyplatí si počkat. Protože proč? Protože to má dobrý vibe. Protože to hrajeme tady na Fajnu. A protože to po ránu hrajeme jen a jen pro vás. Tak tyhle dvě pecky za malý okamžik. Morning Boost.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam.

0: idu tam, co neznám. Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
5: Čau, tady Sofian.
6: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
7: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Yes, Tyler, Nile Rodgers, jejich Talk to Me nám dohralo tady na Fajnu. No a pojďme se podívat na nějaký Fikyho bizár.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Dámy a pánové, pokud se vám v poslední době přihodila nějaká příhoda, nějaká příhoda, u které jste si říkali, že máte fakt pech a proč zrovna vy, tak na to odpověď nemáme, ale máme tu něco, díky čemu se nebudeme cítit tak špatně. A pojďme si říct, že by pořád mohlo být hůř. Jistý muž zapomněl, že má v uchu špunty do uší. Měl je tam 5 let. 5 let, kdy si myslel, že je hluchej. Pak se dokopal k doktorovi, který mu je vyndal a řekl mu, že tam má celou dobu špunty do uší. Jak se tohle, pane bože, stane? Jak se stane, že v uchu zapomenete špunty do uší a máte tam 5 let? Toho jako 5 let nenapadlo vyčistit si uši? To o čem vypovídá. Nechtěl bych být jeho partnerka. Zas na druhou stranu, pokud mu hrálo tohle, tak se nedivíme, že tam ty špunty do uší 5 let nechal a že chtěl být možná hluchej. Možná se měli potkat dřív. Tenhle týpek a doktor. Měli.
1: Morning

0: Sia Rehab a remix songy Unstoppable. To nám dohrává tady v Eteru Fajnů. Pár minutek do 7:45. Fiky tady s váma řešil bizár dne, který vlastně jenom mluví o tom, že pán si zapomněl vytáhnout spunty do uší a nechal si je tam 5 let. Jakub třeba napsal taky svoji takovou zkušenost, napsal: ahoj bando, hele, můj brácha, tenkrát mladší, nebo vlastně je mladší, když jsme byli děti, tak jsme měli kuličkový pistole a brácha začal po nějaký době chodit na mamku, že ho to ucho bolí a že na něho špatně slyší. Mamka mu kapala kapky, no a asi po měsíci a půl už to brácha nevydržel, že ho to fakt bolí, takže jeli na ušní. No a našli mu, že tam má tu kuličku od té pistole. Takže taky bizár, Fiky, co to říkáš?
1: Jo, jo. Dávejte pozor na sebe.
0: Ale minimálně alespoň víme, že mu ten sluch funguje.
1: To je hlavně.
0: Funguje mu dobře a díky tomu může slyšet třeba tohle.
1: Díky bože,
0: chlapu. With DMC Bees Honey at the party. A taky na tu party vlastně může jít, protože to slyší, že jo.
1: Přesně.
0: Tohle to si za malý okamžik dáme a taky vám za malý okamžik prozradíme, o co soutěžíme na Instagramu, takže rozhodně poslouchejte. Bude to stát za to.
1: Kávě. Morning Boost.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Music. Fine.

0: Zase o něco krásnější ráno díky tomuhle Rose Bruno Mars, jejich APC na fajnu. 9 minut před 8 hodinou.
1: Žádné nudné přednášky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
2: Už 17. září proběhne v Praze v Meat Factory díky asociaci společenské odpovědnosti Sustainability is not dead. No a co to je? To jsou přednášky, které řeší téma od klimatu až po sexualitu. A teď si určitě říkáte, je další přednášky. Ale nevím, na jakých jako nudných přednáškách můžete vidět program, kde je drag show, sober rave nebo kuchyňský péčko a tak dál a tak dál. A protože my s Fajnou tam budeme na této akci, tak chceme tam vzít i vás. Takže pokud chcete lístky, nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio. Klikněte na první příspěvek a splňte podmínky, lístky můžou být vaše.

0: Vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě. Oh!
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fajn.
1: Venku dneska oblačno až zataženo, ojediněle se můžou vyskytnout přeháňky nebo dešť, výjimečně pak i bouřky. No a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Čechů, kterým na konci měsíce z výplaty nezbyde nic, přibývá. Podle aktuálního průzkumu zůstává bez finanční rezervy 13% lidí, což je oproti loňském 9% znatelný nárůst. Na Írán napojený hekři se vůbec poprvé úspěšně nabourali do britské sítě a na 4 dny tam odstavili menší elektrárnu. Kyberútok sice dodávky elektřiny neohrozil, jde ale o dosud bezprecedentní případ. A na Ostravsku ukončila fotbalový zápas dorostu policie. Místní fanoušek běhl na hřiště a napálil pěstí trenéra hostů, který zrovna zaskakoval na čáře jako pomezní. O co šlo? Kouč už nevydržel nadávky z tribuny a vzkázal fanouškovi, ať si radši jde domů zkontrolovat starou.
4: Zaskakovat na čáře je docela crazy slovní pojem.
0: Fajn.

0: Krásné, dobré úterní ráno. Tohle to není snídaně šampionů, ale my se na jednoho šampiona za malý okamžik podíváme. Tohle je Morning Boost, který pokračuje s 8 hodinou. Playlist totálně ready.
1: Jako třeba Jack Jones, MNEK, Where Did You Go, nebo Leonie, Don't Worry.
0: Tak hezký ráno, počkejte si, za chvilku vám řekneme o jistém šampionovi a cítit se jako šampioni se budeme všichni. Tak hezký ráno.

0: Where did you go? Máme přesně 9 minutek po 8 hodině úterý a posloucháte Fajn.
1: Dámy a pánové, stalo se něco absolutně šíleného, takže dávejte dobrý pozor. Tak jako každý rok se opět konalo trnkobraní. Trnkobraní, jo? A tak jako každý rok na tomhletom trnkobraní se pořádala soutěž vědení knedlíků. A máme tady novýho, nebo spíš pořád samýho šampiona. Ano, protože jistý člověk, Radim Dvořáček, po sedmé za sebou dokázal sníst nejvíc knedlíků. To je zpráva dne, dámy a pánové. Snědl jich 193 za hodinu. 193 knedlíků za hodinu. Tak to by měla babička radost. Wendy, chápeš to? 193 knedlíků za hodinu?
0: No ale jako, co je na tom ještě zajímavější, že jeho osobní rekord je 228.
1: Fúha, takže tady
0: to
1: se...
0: To je jako hustý.
1: Tyjo. Takže tady se jenom jako rozehříval.
0: No, jako...
1: Tak to se mohlo ještě překonat, no, nevadí. Hele, je něco, co máš jako, v čem seš ty nejlepší, Wendy? Co bys mohla říct o sobě nebo lidi o tobě?
0: Já si myslím, že jsem nejlepší v pojídání kebabu.
1: Wow.
0: Mm.
1: Wow. A co vy? 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. V čem jste vy nejlepší? Pojďte rád vědět. Morning

0: Mirrors, Emily Warren, Paris, a něco se nám dohrálo 20 minut po 8 tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, před mou chvilkou jsme se ptali na otázku, v čem jste nejlepší, nebo v čem si myslíte, že jste nejlepší. A pojďme se podívat na to, co píšete. Napsal Jirka. Ahoj, já jsem nejlepší v odepisování. Vždycky všem odepíšu do 3 sekund. Tak Jirku bych chtěl mít jako kamaráda. Vždycky taky takhle někomu napíšu a pak čekám týden, než mi odepíše a já pak na plátku dělám to stejný jim. Takže kdybych měl Jirku jako kamaráda, třeba bych začal odepisovat. Máme tady pak zprávu od Anonyma, který píše: ahoj, já jsem nejlepší v drbání lidí. Tak teď jde o to, jestli drbeš, nebo drbeš jako drbeš.
0: To je složitý.
1: Složitý, ale typoval bych, že to drbeš jako drbeš.
0: Já si taky myslím.
1: Čau, já si myslím, že jsem nejlepší v tom, že se dokážu sám od sebe naštvat a někoho k tomu ani nepotřebuji. Takové samozvznícení, Tomáš. To je dobrý, protože pak se nevznítíš třeba, já nevím, u rodinného oběda u babičky, že jo. To je fajn. Tak děkujem všem, co jste napřeli. Ať jste nejlepší, v čem jste nejlepší. Já vím, v čem je nejlepší tohle rádio. Samozřejmě v hraní písniček.
0: Před námi třeba taková Alicia Keys na featu Nicki Minaj. Girl on Fire.
1: Absolutně nejlepší. Tak tohle za chvilku. A nejlepší ráno, samozřejmě. Morning Boost.
2: Extreme Sale v online shop CZ. Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Aréna CZ.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řeš

0: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
0: Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
0: ACEMA.
1: A 40?
0: ACEMA.
1: A 50?
0: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
0: Ne.
2: My name is Somer.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

0: DJ Snake, taky Justin Bieber, Let Me Love You na fajnou, 8:30 aktuální čas. Dnešní ráno se pomalu chýlí ke konci, ale než se tak stane, tak vám možná změníme život.
1: Já jsem totiž našla něco, co mě změnilo život.
0: Ano.
1: Úplně mě to převrátilo celou realitu. Okay. A mám pocit, že jsem teďka úplně jiný člověk. Jako fakt příchod Kristova vědomí najednou. Víte, jak je rukojeť u pánvičky a je tam taková ta díra?
0: No.
1: Tak normálně si řekne, že to je třeba na pověšení, aby si tu pánvičku mohl pověsit.
0: Jasně.
1: No tak víš, proč to tam je doopravdy?
0: Nevím.
1: Je to držák na vařečku.
0: Cože?
1: Ty do té díry zasuneš rukojeť vařečky a ono ti to drží tu vařečku.
0: That's what she said.
1: Ale já jsem to doma zkoušela, byla jsem úplně překvapená, že se mi do toho fakt vlezou všechny vařechy. A přesně říká se what she said. Já furt mluvím o té pánvičce, jo?
0: No, taky dneska můžeme všichni vyzkoušet dát vařečku do díry od pánvičky.
1: Mm-hmm, that's what she said.
0: Změna je život. Hezký ráno. Morning

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana Cine, jejich We Pray na Fajnu. 2 minuty před 8:45. My pokračujeme dál, no za malý okamžik na Fajnu.
1: Třeba ta pár, která bude hledat toho svého manžela. Where is my husband?
0: Kromě toho taky třeba Jan Rux. I want it back. Tyhle songy takhle po ránu, ideální volba, tak hezký ráno je vám, ať už vás dneska čeká cokoliv, hodně sil. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: To je krásná kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: To bych chtěla domů.
8: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.junointeriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
12: Turn it up, turn it up.

0: Jan Zuxich, Wanted Back na Fajnu, chvilinku před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Opět jsme to dokázali, opět jsme jakž takž přežili dnešní ráno a opět jsme na konci dnešního Morning Boostu. Po týdnu, co jsem tady nebyl. Já věřím, že tobě to, Wendy, rozhodně chybělo.
1: Chybělo?
0: A chyběla ti i otázka, kterou ti pokládám každé ráno. Co tě bavilo nejvíc?
1: Bizard nemě bavil.
0: Jak týpek měl 5 let v uchu nějaký špun do uší a myslel si, že...
1: Mně se líbilo, že nemusel poslouchat tu jednu písničku, kterou jsi do toho pouštěl.
0: Myslíš Reigo? Reigo, já už ani nevím, co to bylo za písničku. Měli jsme se potkat dřív. To si rozhodně nepouštějte, radši si pustíte Music Boost, který od 9 hodin startuje. Mějte si krásně a čeky, zase zítra.
1: Čus.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Dobré ráno přeju, mrkneme se na oblohu, dneska čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost, ojediněle se dneska vyskytnou přehánky a taky výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
7: Fajn.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: A přesně v 9 hodin i tady připravený Matěj.
11: Kraje letos nedostanou od státu žádný peníze na opravy silnic nižších tříd. Potvrdil to ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že ve státním fondu dopravní infrastruktury nezbyl dostatek financí. Kraje tak budou muset díry zadělávat ze svýho. Letošní filmový hit o Michaelu Jacksonovi se dočká pokračování. Tvůrci potvrdili, že druhý díl se už nebude vyhejvat těm nejtěžším kontroverzím. Rozebere taky obvinění ze sexuálního zneužívání, kterým král popu během života čelil. A na záchranu v podobě deště čeká kapr Karel, který se zatoulal do zatopený jeskyně v Moravském Krasu. Hladina říčky Punkva, která Karla na místo dovedla, totiž kvůli suchu dramaticky klesla.
7: Fajn. Music Boost.

0: den, je tady další dopoledne, který musíme, co? Nějak statečně přežít. Tak to pojďme zkusit. Startuje nám Music Boost a s ním samozřejmě i Gimme 5. Pět songů na rozjezd. Ed Sheeran nám třeba pomůže hned ze startu zvládnout to tady taky Malcolm Tut, anebo právě teď Rudimental Khalid, jejich All I Know.
1: Music Boost.
2: Gimme 5.

0: Dnešních pět songů na rozjezd uzavíráme s Edem Sheeranem. Jeho Shivers. No a v dnešním Music Boostu je takhle hezky takhle při startu. Si pojďme říci, že dneska je to přesně 20 let, co oficiálně můžeme tvrdit, že Pluto není planeta. Představte si taky, že jste 76 let součástí sluneční soustavy, jo? Prostě si tak jako nějak fungujete, 76 let, to už prostě na starý kolena, jo? Prostě jste tam kámoši se všema ostatníma asi osmi planetkama a najednou přijde někdo, který řekne, hele, seš moc malej, prostě jdeš pryč, ode dneška nejseš planeta. To znamená 76 let prostě planeta mohl být a dneska prostě už ne, jo? A pak, že na velikosti nezáleží, jo? Záleží. Za chvilku David Guetta, Teddy Swims, taky Tones and I, jejich Gone, Gone, Gone. No a nebude chybět ani Alex Warren, jeho Forever Dream. Takže my si pojďme zapamatovat, že Pluto není planetou jenom kvůli tomu, že je prostě menší než ostatní. A laďme fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den,
2: na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do

0: Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fine.

0: Dance, tohle jsou Imagine Dragons na Fajnu. No a co se na svatbě rozhodně dělat nesmí, je žádat někoho o ruku. Pojďme si v tom udělat, prosím vás, pořádek, jo. Je za vás v pohodě požádat partnerku o ruku na cizí svatbě? Prostě na svatbě někoho jiného? Jako za mě vůbec ne. Asi jsme všichni zaznamenali takový ten trend na sockách, kdy ta nevěsta hází květinu, ale nakonec se úplně dramaticky rozhodne jí nehodit, dojde k jedné konkrétní ženě, tý holce dát prostě tu kytku a za ní už čeká chlap s prstínkem, jo? A všichni tleskají, brečí, to je prostě krásný. Když tohle začalo asi tak, já nevím, 3-4 roky dozadu a bylo to jakoby nový, tak jsem si ještě říkala, jo, OK, docela originální nápad na žádost, proč ne? Ale tím, že to začal dělat úplně každý, tak tím to ztratilo úplně veškerou jako důstojnost. Jo? A mám pocit, že tohle už by se jakoby nemělo dít. A o to horší případ je ten, a proto jsem vlastně tohle téma vlastně i dneska jakoby se rozhodla dát na světlo, je, že jedna nevěsta teď na sociálních sítích právě pobouřila trošku lidi tím, že na svojí svatbě ona nevěděla, že tam někdo někoho požádá o ruku. A nebrala to v pohodě. A kvůli tomu se ty lidi pak přestali bavit, což jako možná drastický pak rozhodnutí, ale prostě představte si, že máte svatbu a najednou vy nevíte o tom, že na vaší svatbě se někdo rozhodne prostě někoho požádat o ruku a vezme vám tu pozornost. Já si prostě myslím, že tohle je no go. 724-634-634. A klidně mi hoďte i další jakoby události, situace, kdy si myslíte, že prostě žádost o ruku by fakt neměla probíhat. Teď už ale fastboy.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Dáváte si dnešní Music Boost úterní dopoledne pořád s náma a já musím říct, že jsme se konečně na něčem shodli. Píšete svoje názory toho, že opravdu na cizí svatbě nikoho nemůžete žádat o ruku. Je to prostě neslušný, nevhodný. Kamil píše, je to tak, je to den toho daného páru a mělo by to tak zůstat. Žádost o ruku by měla být osobní a mělo by zůstat v soukromí. Já s tím souhlasím, Kamile, a vlastně i s dalšíma vašima názorama. Napsal dokonce i Lukáš z Liberce. Ahoj, já bych řekl, že by nebylo vhodné žádat o ruku ani třeba na něčím pohřbu. Pane bože, Lukáši, nevím, nad čím takhle po ránu přemýšlíš, ale doufám, že nikdy nikoho nenapadlo nikoho požádat o ruku na pohřbu. To už ani není jako otázka, jestli je to vhodný nebo nevhodný, to je otázka, já nevím, to ne. Pojďme si říct, že prostě žádost o ruku by neměla být na pohřbech, na cizích svatbách, na narozeninových oslavách. Já jsem toho názoru, že by žádost o ruku neměla probíhat ani u vánočního stromečku, to je takový to, nevím, co koupit za dárek k Vánocům, tak to dám dvě mouchy ranou a prostě dám to pod stromeček. Ne. A prostě ani na Valentína. Já vím, je to možná takový náročnější názor, ale vy ho podle mě nějakým způsobem zvládnete. Za chvilku Bella Kay, taky Mal Schmidt, anebo třeba Temper City a jejich Self Aware. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
9: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
1: Music.

Tohle jsou Tempršipy. Slipy, mám jsem řekla i slipy, ne, city. Tempršity, tři kluci z Izraele, jejich self-aware a dohráli na fajnu. Jestli máte kolem sebe někoho, kdo má zrzavý vlasy, tak prosím vás poslouchejte. Nebo třeba vy sami máte zrzavý vlasy a zároveň máte za tři dny volno. To já mám pro vás, prosím vás, takový výletní tip, jo. V Nizozemsku se každý rok koná festival zrsku. Tahle akce oslovuje pouze přirozeně zrzavé vlasy. To znamená, pokud vaše přirozená barva není zrzavá, ale vy jste se rozhodli se obarvit na zrzavo, tak vy tam nesmíte, jo. Musí tam opravdu být jenom jakoby prostě čistá rasa, takzvaně, jo. Nabízí tam samozřejmě hudbu, workshopy, focení a další různé aktivity. To nejšílenější na tomhle festivalu je ta vlastně představa toho, že se to jednou zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů, protože se jeden rok sešlo na jedné fotografii 1672 zrsku. Jiná fotografie, kde je víc zrzavých lidí na světě, neexistuje. To mají jenom Nizozemci. To znamená, jestli vy, zrzci, nebo já nevím, kdokoliv prostě by o to neměl zájem, chcete prostě podpořit zrzavé lidi, tak za tři dny letecky, autobusem, jakkoliv prostě do Nizozemska, jo? Pošlete nám pak na fajn fotku, všechny nás to bude zajímat. No a já nic. Já budu muset prostě počkat, až bude nějaký festival prostě pro brunety a třeba to bude mít taky úspěch. Fajn.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: trendy, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Dneska na obloze čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost, ojediněle se dneska vyskytnou přehánky, výjimečně taky i bouřky, no a teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
1: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Minutu po 10. hodině si dáme s Matějem.
3: Mladí lidi do 29 let čekají výhodné změny v penzijním spoření. Stát jim výši příspěvku zdvojnásobí. Do 36 let si navíc budou smět třetinu úspor vybrat, aniž by o podporu přišli. Ukrajina chce mír, Moskvě ale žádný z požadovaných území nepřenechá. V projevu k výročí ukrajinské nezávislosti to prohlásil prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň zdůraznil, že dál spoléhá na podporu západních spojenců v čele s USA. A rakouská policie dopadla žháře, který měl letos v létě na svědomí sérii požárů. Ukázalo se ale, že jde o místního dobrovolného hasiče s naprosto bizarní motivací. Hašení ho prej baví tak moc, že prostě chtěl jenom zasahovat co nejčastěji.
1: Fajn.
0: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fajn.
2: I dneska budeme oslavovat narozeniny jednoho dost známého songu. Dáme si samozřejmě lubriku a taky někde najdeme dobrou náladu a navzájem se o ní podělíme. Music Boost s 10. startuje další společnou hačku.
1: Music Boost.
2: Tohle už Calvin Harris.

Michael Jackson, jeho Billie Jean. To je song, který nám 2 minutky do 10:45 na Fajnu dohrává. Já jsem vám na startu hodiny říkala, že dneska další známý song slaví narozeniny. Ano, 13. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. Breaking Ball od Miley Cyrus. Během pár týdnů se stal jedním z největších hitů její kariéry. V Americe se dostal na první místo Billboard Hot 100, což jste vám několikrát říkala, že je fakt jako velký úspěch. Je to prostě hudební žebříček, který vlastně jako dost vypovídá o tom, jestli ten song je fakt jako dobrý. Tohle bylo hit číslo 1 a taky jakoby v Mileyně kariéře taky to byla první jednička v tomhle žebříčku. A co si budem, to úplně největší, ten největší banger na tomhle songu byl ten videoklip. Všichni si podle mě teď představíme tu Miley, jak zpívá na té demoliční kouli a houpe se tam a křičí, pak vezme to kladivo a bouchá s ním. Během 24 hodin ten videoklip nazbíral 19 milionů shlédnutí. To je jakože hodně, hodně dobrý. A taky si troufám říct, že jsme ho dlouho neslyšeli. A proto 13. narozeniny přejeme všechno nejlepší, si ho v éteru, Fajn Rádia, co? Pustíme.

Luis Capaldi, jeho Survive. Dnešní úterní dopoledne, který společně zvládáme, no vidíte to, jak to jde. No, za chvilku bude odpoledne, za chvilku budeme z té práce doma a nebudeme předbíhat. Ještě pár songů nás čeká, třeba tento. Podle mě jeden z nejlepších songů tohoto roku, Adoria, od popový německý kapely Klok-Klok. Adoria vlastně znamená něco jako zbožňuju tě, strašně tě obdivuju. A prostě to zní dobře. Nemůžu si pomoct, opravdu bych řekla, že top 5 songů tohoto roku by tenhle tam opravdu jako musel patřit. Tak jo, tahle super věc na fajnu už za chvíli.

0: Vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Je, to je boží kuchyň.
11: A jak je praktická.
12: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
11: Je skvělá, Vyťardo.
12: www.jninteriér.cz.
13: Využijte váš prostor.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Music. Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse.
1: Fajn. Tohle

0: señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro stančí smíchu.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar!
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Fajn. New truck, big

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dneska na obloze oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost, ojediněle dneska se vyskytnou přehánky, výjimečně dokonce i bouřky, no a teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
1: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Čechů, kterým na konci měsíce z výplaty nezbyde nic, přibývá. Podle aktuálního průzkumu zůstává bez finanční rezervy 13% lidí, což je oproti loňském 9% znatelný nárůst.

0: file. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Cauzi. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Krátce po 11. hodině pokračuje Music Boost. Mám pro vás další takový astroezo záležitosti, který máme před sebou a o kterých bychom samozřejmě měli vědět, aby, víte co, aby nám prostě hvězdy přály. Takže laďte fajn, ať vám to neunikne. No a pokračujeme. Music Boost.

0: Dnešní úterní Music Boost dohral Taita pod Kalida. No a letos máme těch Astro Ezo ukazů nějak moc. Pojďme si v tom teda udělat pořádek. Co je úplně, co je novoluní, to už asi nějak jako jsme zvládli za ty roky života nějak asi jako zvládat, jo. Ale letos to bylo furt nějaký zatmění, otmění, chápeme, bylo to prostě jakoby moc. Minulý týden, nebo kdy to bylo Paraly, Perseidy, bylo zatmění slunce, půlka republiky oslepla. A teď nás čeká zatmění měsíce. Prosím vás, tentokrát nás oslepne málo, protože nás to čeká v ranních hodinách. A to tenhle pátek ve 4 hodiny ráno a 33 minut. To znamená, jestli to vás to zajímá, tak si prostě musíte asi trošku něco udělat s budíkem, odhodlat se, vstát a jít se prostě podívat. Bude to trvat chvilku, bude to opravdu prostě rychlý a nevím, no. Nebo můžete počkat pak na sociální sítě, až to tam všichni budou zase fotit. To udělám vždycky já, to dělám já. Já i na ty Perseidy. Stejně to pak uvidím na Instagramu, jak to tam padá, jak se to zatmívá. A prostě takhle ušetříte aspoň čas, můžete se vyspat a Instagram vás prostě pak zachrání. Ale samozřejmě naživo je to jiný zážitek. To znamená 4 hodiny, 33 minut zatmění měsíce tenhle pátek. Jo?
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

Blond, Ocean Drive, tohle je song, který nám na fajnu dohrává 10 minutek do půl 12. Před chvilkou jsme si udělali tak trošku jasno v těch astro úkazech, které nás letos vlastně jako čekají. A přišla nám zpráva, takhle, dostali jsme tip na pozorování hvězd. Možná jste zažili takový ten moment, kdy jste viděli padat hvězdu, ale než jste si stihli něco přát, už bylo pozdě. Jako rychle vždycky vymyslet to přání prostě není úplně vždycky jednoduchý, jo. Přitom si každý z nás jako toho přejeme mraky, ale jakmile po nás někdo chce hned teď jakoby říct, co si přejeme, tak to prostě jakoby trvá. Lada nám napsala, že si před samotným pozorováním vždycky se píše jednotlivá přání na papír. Vezme si tušku a postupně je odškrtává, když vidí padat hvězdu. Lado, my ti děkujeme. Tohle je fantastický pokrok v oblasti přání a v oblasti padání hvězd. A fakt se mi to líbí. Je to dobrý. Je to vlastně strašně snadný. Nemusíte vlastně nic říkat nahlas, rychle vymýšlet. Prostě si jenom odškrtnete přáníčko a čekáte na další.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Posloucháte dnešní Fajn. Úterní Music Boost, 2 minutky po 11:30. No a něco se děje.
1: Žádné nudné přednášky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
0: Na našem Instagramu se opět o něco soutěží. A to až do tohoto pátku. Můžete získat 2 vstupenky na Sustainability is not dead. Takovou nevšední konferenci. Nevšední je v tom, že prostě není nudná, jo? Pořádají Asociace společenské odpovědnosti a těšit se můžete na různý témata, jako je třeba aktivismus, sexualita, klima, společnost a mnoha další. Jeden z přednášejících je pro vás Libor Červinka, náš hudební manažer. To je vlastně ten, který rozhoduje o tom, co vlastně tady na Fajnu posloucháte za písničky. Společně se zpěvačkou Sarou Nov bude mít přednášku o pohledu na mladou generaci, o hudbě a taky vlivu umělé inteligence. To znamená, bude to hodně zajímavý. A to už 17. září v Praze. Tak si to nenechte ujít a každý den můžete vyhrát 2 vstupenky.

0: Los Santos. Home to you. Song, který nám právě teď na fajnu dohrál, ale ten, který teprve začne hrát, bude Tiffany Harris i Vertigo. Slovo Vertigo znamená něco jako závrať, akorát je to v písni se použitý jako metafora. Znamená to něco jako ve smyslu toho, bez tohoto člověka se cítím být ztracená. Bez tohohle člověka mám závrať. To znamená, je to vlastně pozitivní song. Zpíváte to někomu, komu chcete říct, že bez tebe bych se cítila ztracená, seš moje opora. No. Tak si tohle můžeme zaspívat, trsnout si na to a představovat si třeba ty lidi, kteří jsou nám oporou. No? A nebo třeba si to můžeme jenom poslechnout. I to je možnost. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
12: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

24 Golden, taky jen Dior, jejich Mood. To je song, který jsme si pro naši Mood dali krátce před 12. na Fajnu. No a mě dneska zajímá následující. Koupili jste si už ty brýle? Myslím takový ty chytrý, s tou kamerou, mikrofonem. Ve Švýcarsku totiž vznikla teď petice za zákaz prodeje chytrých brýlí právě s touhle kamerou a mikrofonem. A já chci znát váš názor. Vy jste s tím OK, nebo byste takovou petici třeba s chutí taky podepsali? Ve Švýcarsku to podepsalo už přes 10 000 lidí a vlastně ti aktivisté poukazují na to, jak špatně se s touhle pomůckou může nakládat. Což je vlastně jako docela k zamyšlení, že jo? Tajný natáčení žen, tajný natáčení dětí, prostě asi úplně nic moc, co ve společnosti potřebujeme. 724-634-634. Máte ty chytré brýle, nebo chtěli byste je mít? Jste pro, anebo jste proti? Dejte mi vědět. Poslední song týhletý hodinky, Eva Farna, její Perpetuum mobile. Posloucháš

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Celý den dneska oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšená oblačnost, ojediněle se dneska vyskytujou přeháňky, výjimečně dokonce i bouřky, no a teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
10: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
11: Online.
12: Jsme na DAB+.
11: Plus.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hot News.
9: S náma už 12. hodina a taky Matěj.
14: Kraje letos nedostanou od státu žádný peníze na opravy silnic nižších tříd. Potvrdil to ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že ve státním fondu dopravní infrastruktury nezbyl dostatek financí. Kraje tak budou muset díry zadělávat ze svýho. Letošní filmový hit o Michaelu Jacksonovi se dočká pokračování. Tvůrci potvrdili, že druhý díl se už nebude vyhejvat těm nejtěžším kontroverzím. Rozebere taky obvinění ze sexuálního zneužívání, kterým král popu během života čelil. A na záchranu v podobě deště čeká kapr Karel, který se zatoulal do zatopený jeskyně v Moravském Krasu. Hladina říčky Punkva, která Karla na místo dovedla, totiž kvůli suchu dramaticky klesla.
0: Fajn. Music Boost.

oficiálně s 12. hodinou házíme za hlavu dopoledne a vítáme odpolední blok. Jo, život má najednou zase větší smysl, budeme dřív z práce doma. Music Boost skáče do třetí společný hoďky a vy u toho budete. Music Boost. Jason Derulo, Take You Dancing. To je song, kterým tu 12. začínáme.

Portugal Man, jeho Glide. Nám dohrává na fajnu. Jsou věci, které si pamatujete a jsou věci, které si nepamatujete a rádi byste si je pamatovali. Nově na to nebudete muset myslet. Někdo si to bude pamatovat za nás. Čeští vývojáři přišli teď s technologií, která má nově umělou inteligenci naučit dlouhodobě si pamatovat informace. Podobně vlastně jako lidský mozek, teda aspoň některý. Bude mít teda nějakou paměťovou vrstvu, to znamená, že ji nebudete muset vysvětovat věci od začátku. Rovnou prostě naváže, jo. To znamená, že prostě třeba v praxi napíšete ohledně nějakého třeba problému, který vznikl během ran. A ona napíše, Andreo, vzhledem k tvé minulosti partnerů lze usoudit, že je to další vůl. Jo, ona si totiž bude pamatovat úplně všechno, co jste v minulosti s ní řešili. A já si myslím, že to není špatný.

0: a song s názvem Wonderful Life. O ten se postará Purple Disco Machine, německý DJ. Pro lepší náladu, pro lepší kolegyně, pro lepší úplně všechno. Ode mě, pro vás.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
2: Fajn.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.

0: These Walls, Dua Lipa. Přesně o půl jedný odpoledne. A jestli jste dneska dopoledne nestihli lubriku, prosím vás, nebojte se, znovu si ji dáme.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse.

0: Essential, to je song, který si tady dal Alex Warren. Hezky pěkně na fajnou při úterku. Vždycky v Music Boostu někomu věnujeme poslední song. Dneska ho věnuju všem, kteří nemáte úplně poslední dny jako jednoduchý. Prostě si prožíváte, procházíte něčím prostě náročnějším, no tak pro vás si dáme Katy Perry Firework, což je vlastně ohňostroj, takže pojďme prostě ty problémy trošku jako roztrhat do vzduchu. Pojďme se na to hezky dívat, no to je barevný ty blbosti, co teď prožíváme v životě, že jo? No, ono to přejde. A aspoň vám někdo věnoval písničku v rádiu. No? Hned je to lepší, co? Tak na fajnu.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Dohrál nám Sombro jeho 12-12, 10 minutek do jedné odpoledne, tím pádem prohlašuji Music Boost za úspěšně dokončený. Já vám děkuju za tyhle 4 nabitý společný hodiny a zítra 9.00 startujeme znovu. Teď už ale Kristýnka, takže vylaďte dál fajn a zítra naslyšenou.
1: Tohle je fajn. Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: 3, 2, 1. Už za chvilku, Kristý.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
7: Rosnička Kristý je zase tady. Musím říct, že dneska, když jsem koukala na lidi kolem, tak to trošku už vypadá na podzim. Lidi mají bundy a tak dále. Nejvyšší teploty přitom ale nejsou tak špatný. 16 až 21 stupňů, to je pořád docela teploučko, ale jasně, už to nejsou tropy. Na Moravě by mohlo být až kolem 25 stupňů, no a sem tam očekáváme možná i nějaký srážky. Maximálně zhruba kolem 5 milimetrů, ale je docela velká oblačnost, takže počítejte, že jsou nějaký mráčky, sem tam zafouká vítr. Takže jo, tu bundu si vemte taky.
6: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Dvě minutky po jedný odpoledne a tady už je Háňa, aby vám řekla, co se kde děje.
8: Mladí lidi do 29 let čekají výhodnější podmínky u penzijního spoření. Stát jim zdvojnásobí příspěvky a do jejich 36 let se navíc budou moci jednorázově vybrat třetinu úspor, aniž by přišli o státní podporu. Ukrajina stojí o mír, žádný z území požadovaných Moskvou jí ale přenechat nechce. V projevu k výročí ukrajinské nezávislosti to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň zopakoval, že dál počítá s podporou západních spojenců v čele se Spojenými státy. Rakouská policie chytila žháře, který měl letos v létě založit sérii požáru. Nakonec se ukázalo, že šlo o místního dobrovolného hasiče s hodně bizarním motivem. Hašení ho údajně bavilo natolik, že prostě chtěl výjíždět k zásahům častěji.
6: Fajn.
7: Úterní odpoledne, ladíte Fajn Warm Up s Kristý, před náma 4 společný nabitý hoďky, který si uděláme maximálně hezký. Ať už vás dneska cokoliv rozčiluje, vadí vám, povíme si, jak se toho zbavit, dáme si tady takovou společnou terapii, no a taky samozřejmě terapii hudbou. Pokud vás dneska štvou zvuky ve vaší hlavě, zvuky kolegů, tak tenhle song si rozhodně zhlaste, protože tímhle odpálíme celou hoďku Naughty Boy, Sam Smith, La La La. Úplně ideální soundtrack pro úterní odpoledne. Jdem na to!

0: takovou tu poobídkovou únavu, tak věřím, že tenhle song vás toho rozhodně probral. Lady Gaga a její Dead Dance. No a nepotřebujete terapii, ale potřebujete tušku, papír, dobrý beat.
1: Chci tušku, papír, dobrý beat, sluchátka mám na uši.
0: A vypsat ze sebe všechny svoje emoce. Jo, Johnny Macheta, ten to věděl už dávno, ale teď to potvrdila i moderní psychologie. A ne, prosím vás, psaním se nemyslí to, že v návalu vzteku se píšete výhrušku smrti svýmu šéfovi, to ne, ani že pošlete kilometrovou zprávu svýmu toxickému ex ve 3 ráno. To tím není myšlený, abychom si ujasnili pojmy. Jde o takzvaný expresivní psaní, podle psychologa Jamesa Pennerbakera. A recept je naprosto jednoduchý. Prostě si sednete na zadek na 15 až 20 minut denně po dobu 3 až 4 dnů a bez jakýkoliv cenzury, gramatiky, nebudete řešit, jak to píšete, ze sebe vychrlíte na papír všechno, co vás trápí, štve nebo bolí. Ten trik je v tom, že chaotické emoce a přemýšlení v kruhu prostě poskládáte do srozumitelného příběhu a mozek by si tím ten chaotický kruh měl vlastně jako uzavřít. No a ta nejlepší zpráva? Ten papír nemusí nikdo nikdy vidět. Klidně ho pak můžete spálit, roztrhat, cokoliv, co chcete, prostě se vypsat ze svých emocí. Ale pokud máte nějaký jiný trik, co děláte, když potřebujete někam vydat svoje emoce, tak mi napište, protože jasně, moderní psychologie říká psaní, ale třeba máte něco jiného. Takže šup sem do zpráv 724-634-634. Napište mi, co vám pomáhá, když za sebe potřebujete dostat emoce. Dejte mi vědět, no a já věřím, že songy vám pomáhají taky. Takže teď si pustíme Belukej, I love it, I love it, I love it. To jsou docela pozitivní emoce. Tak jdem na to.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

to právě nevím, jestli pak to pomůže, ale podle mě to máte vypsat a ten papír potom spálit nebo zahodit. Ne ho nějakým způsobem vdechovat, ale proti gustu žádnej dišputát, nebo jak se to říká. Takže já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. To první, sport a štípání dříví, klidně zkuste, ale to druhý, prosím vás, neskoušejte. No a hlavně, co zkuste, je dát si dobrou hudbu. A to zařídím, za chviličku, třeba Temper City, Self Aware, tak zůstaňte na fajnu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

absolutně přesná definice písničky, kterou budete mít v hlavě až do konce dne. Nemáte zač, poděkujte Lost Frequency Skellumu Scottovi a jejich Where Are You Now. V Nizozemsku se odehrál největší sraz mozkomorů na světě. Byl to totiž sraz zrsků. Říká se, že zrsci kradou duši, já vím, tenhle vtip je trošku už takovej obehranej, já za to nemůžu, jo, říká se to. Ale prostě v Nizozemsku teď probíhá legendární festival Redhead Days, kam dorazily tisíce přirozeně, to je důležitý, přirozeně zrzavých lidí z celého světa. A původně tenhle festival vznikl tak trošku jako omylem, protože nějaký místní malíř hledal 15 zrzavých modelek na obraz, jenomže se mu jich přihlásilo 150. No a vznikla z toho absolutní globální mánie, která má dokonce rekord i v Guinnessovce. Na jedné fotce se tam sešlo 1700 zrzků na jednou. Jako představa, kolik hektolitrů v opalováku s 50 faktorem tam musí za ten víkend nebo za ty dny jako využít. No, to je slušná spotřeba. A teprve kolik tam musí ukradnout těch duší? Ne, to si dělám srandu, já vím, je to ohranej vtip, ale já jsem si říkala, vlastně to není kolikrát okradení duší. Horší je, když vám nějaká barva vlasů ukradne srdce. U mě to jsou třeba blondiáci. Tak mi napište vy, jaká barva vlasů krade srdce vám. Prostě pro lidi, s jakou barvou vlasů máte slabost. Jsou to taky blondiáci, jsou to ty zrsci, černovlasí. Napište mi 724-634-634, když mají lidi tuhle barvu vlasů, tak padáte do kolen. Napište mi, no a teď si dáme jednu blondětou hvězdu. Shakira, Burna Boy, totální letní hymna s názvem Die Die, právě teď na Fajnu.

0: Eva Maxi, Spotify, k nám právě dohrálo na fajnou 13.40 úterý odpoledne a my probíráme, jaká barva vlasů je za vás top. U nějakého člověka, prostě co vás dostane do kolen. Ellie píše, že za ní jsou to černovlasí a dokonce tady má i nějakou další specifikaci. Tom píše, že za něj je jedno, jaká je barva vlasů. V první řadě vítězí oči a úsměv a poté to dodá to pravé. Když je to blondýnka, brunetka, zrska nebo tmavovláska, hlavně musí mít krásný úsměv a oči, to říká Tom. Ale máme tady i další preference vlasů. Máme tady, ahoj Kristý, u mě jsou to určitě blondýny, protože můj vkus má očividně nastavený jas na maximum. S tím souhlasí i Martin. Martin píše, ahoj Kristýnko, mám rád blondýnky, ty jsi pro mě ta prava je, tak tady máme asi seznamku. Nevadí, každopádně děkuju za komplimenty. No a potom tady máme ještě nějakýho blondiáka asi. Petr píše, díky, potěšilo mě to. Každá pořád chce ty hnědooký snědý brunety, takže palec nahoru za to, že si podpořila blondiáky. Nemáte zač, ale podporuju všechny. Všichni mějte dneska krásný den. Já vám děkuju za zprávy. No a k pozitivní náladě si můžeme i s další písničkou. Rue Gale, naše nadějná mladá česká zpěvačka a její song už za chvilku. Wishful Thinker, takhle se ta krásná písnička jmenuje, já jsem vám teď pustila kousíček a za chvilku si dáme celou. Tak zůstaňte tady, společně na Fajnu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar! Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Úterní odpoledne 25. srpna, blížíme se ke konci měsíce, no a jestli máte pocit, že vám docházejí peníze na účtě, nejste v tom sami. Nový průzkumy totiž potvrdili, že čím dál víc Čechů žije v té nejvíc napínavý reality show na světě. Jmenuje se, jak přežít poslední dny před výplatou s nulou na kontě. Ceny nájmu, energií a jídla prej vystřelily tak vysoko, že na konci měsíce teď už nezbývá moc ani těm lidem, kteří jsou oficiálně ve střední třídě. A výplata nám sice na účet dorazí, to jo, ale pak se chová jako duch. Vy se na ní podíváte, jednou mrknete, zaplatíte nájem, složenky, koupíte jedno máslo a peníze jsou pryč dřív, než stihnete říct finanční gramotnost. Poslední týden v měsíci se tak z půlky národa stávají mistři improvizace, co doma vyjídají ty nejstarší konzervy ze dna špajzu a možná hledají i nějaký ztracený stravenky. Takže pokud teď taky po očku kontrolujete bankovnictví a doufáte v zázrak, přemýšlíte, jestli si za tu poslední dvacku koupíte rohlík nebo naději, klídek, jsme v tom všichni společně, vydržíme to, přežijeme a je to dobrý nevědět, že v tom nejsme sami. Tak si pojďme dát další song. Avicii, jeho Wake Me Up. To vás probudí. Jdem na to.

0: kolegovia v práci místo práce tancovali. Tak nebojte, já vás chápu, protože Zara Larsson a její song Lush Life, který právě dohrál, tohle probouzí v nás všech. Věřte, že já jsem taky tancovala. A v téhle náladě samozřejmě pokračujem. Vy to ode mě znáte, Fine Warm Up jede dál, před náma další 3 hoďky, jedna za náma. To znamená ještě spousta času na party. Mezitím nám Hanka poví, co se děje ve světě, a pak zase jeden bomby. Tak zůstaňte se mnou.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Velké vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz. První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
4: Fajn.
3: Nová hudba.
4: Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Na hodinkách 2 minutky po druhý a Hanka už je tady, aby nám řekla, co je hot a fresh.
6: Přibývá Čechů, kterým na konci měsíce nezůstane z výplaty vůbec nic. Podle aktuálního průzkumu nemá žádnou finanční rezervu 13% lidí, zatímco loni to bylo 9%, takže jde o znatelný nárůst. Hekři napojení na Irán se vůbec poprvé úspěšně dostali do britské sítě a na 4 dny vyřadili z provozu menší elektrárnu. Dodávky elektřiny sice útok nijak neohrozil, i tak ale jde o dosud bezprecedentní případ. Fotbalový zápas dorostu na Ostravsku musela předčasně ukončit policie. Jeden z místních fanoušků vběhl na hřiště a dal pěstí trenérovi hostu, který zrovna vypomáhal na čáře jako pomezní. A důvod? Kouč už nevydržel nadávky z tribuny a fanouškovi vzkázal, ať si jde radši zkontrolovat starou.
4: Fajn.
5: Úterní odpoledne a s ním i fajn warm-up s Kristý, který právě ladíte. Před náma druhá společná hoďka, kterou pořádně rozjedem. Taky se dozvíme, proč bychom měli být opatrný s AI, protože vy si možná nepamatujete, co jste dělali před týdnem, ale ona ano. Ale o tom až za chviličku, teď už pojďme na dobrou hudbu, protože to si pamatuju já, že to musíme pouštět. Kangs Never Going Home, první song téhle hoďky, kterým to pořádně rozjedem. Jdem na to!
7: Oh!

0: Creed Hot.
1: Úterní odpoledne a vy si energii dodáváte společně s Fajnem a tohle byl Cameron Whitcomb, jeho Medúza. A jestli si někdy nedokážete zapamatovat ani PIN ke své kartě, mám pro vás zprávu, která vás buď natchne, anebo totálně vytočí. Vývojáři totiž přišli s technologií, díky který si má umělá inteligence pamatovat věci dlouhodobě. Prej stejně dlouhodobě jako lidský mozek. Jakože, co? Já chápu to přirovnání, jo, ale lidský mozek podle mě se to trošku vylučuje, protože pokud to má opravdu fungovat jako lidský mozek, tak spíš očekávám, že až se na něco zeptáte, tak vám ta AI po 5 minutách řekne, hele, já vůbec nevím, o čem jsme mluvili, ale mám super nápad, vzpomněla jsem si na jednu trapnou věc, která se stala před 10 lety. Protože jak vypadá lidská paměť ve skutečnosti? No takže vejdete do kuchyně a po 2 krocích koukáte do letničky, jak do jiný dimenze, protože už najednou vůbec nevíte, pro co jste tam sakra šli. Člověk vám řekne svoje jméno, vy se usmějete, víte přesně, kdo to je, no a o 2 vteřiny později v hlavě řešíte. Sakra, byl to Tomáš, Matěj, nebo vysavač, jo, prostě hledáte náhodné věci, zapomenete heslo, PIN ke kartě, kam jste si dali brejle, i když je máte zrovna na hlavě. Ale text písničky z dětského seriálu z roku 2005, no jasně, ten si pamatujem. Takže jestli takhle bude fungovat AI, máme se na co těšit. Asi nás nenahradí. A nebo vlastně, no každopádně mi napište, v čem máte největší problém si zapamatovat vy. Co vám prostě dělá problém si zapamatovat? Jsou to narozeniny, data, váš věk, nebo nákupní seznam, kde jste zaparkovali auto? Co si takhle nejhůř zapamatováváte? Napište mi na 724-634-634, co vám takhle dělá největší problém. No a já vám k tomu pustím další song. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, protože opakování je matka moudrosti. Tak jdem na to. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come.

0: V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: gong vždycky funguje na to, aby vám dodal energii Kellyn, Stein 27 a jejich Vítej mezi náma, navíc v remixu od Nobody Listna. Tím vám teďkon zařídili takovou dávku prostě kofeinu virtuálního hudebního do vašich uší tady na Fajnu. No a společně probíráme, co máte problém si zapamatovat. Renda píše... Svýho času jsem si nepamatoval narozeniny mojí ex-manželky až do okamžiku, než byl spáchán teroristický atentát na dvojčata v Americe. A to 11. září 2001. Od té doby jsem si ty narozky pamatoval a ze srandy říkal, že v tom měla prsty, aby jsem si to zapamatoval. Jestli to udělala tak zbytečně, už si to od roku 2013 pamatovat nemusím, šla do dalšího kola. Tak doufám, že nešla do dalšího kola na nějaký další takovejhle čin. No, radši pryč od toho. No a pak naopak Michal, ten píše, že nemá problém si něco zapamatovat, ale spíš má velký problém zapomenout. Umělá inteligence může závidět. To podle mě tím se může chlubit málo kdo. Jo, někdy to je na škodu, ale mít sloní paměť může být i výhoda. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a já s váma teď budu za odměnu sdílet další song. Rodrigo a její Drop Dead, kde zpívá o tom, jak si na internetu vyhlídla svoji lásku a tak trošku ji vystolkovala. A vyšlo to. I takový příběhy život píše. Tak za chvilku tenhle song společně na Fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprach.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Turn it up, turn it up.

Ladíte Fajn Vorm a Vzkrestý, půl třetí odpoledne a tohle bylo duo, který je ověřený. Shabuzy, Miles Smith a jejich Blink Twice. My si teď ale musíme říct o duo, který naopak je velice nečekaný. Slovenská zpěvačka Adéla a americký zpěvák Sombr ukázali se spolu venku a sociální sítě samozřejmě šílej. Už jim zařídili hypotéku, dvě děti, společný příjmení. Já si teda myslím, že je možná na cestě spíš společná písnička, kdo ví, ale internet samozřejmě šílí. A já si nedokážu v tomhle představit ten život celebrit. Představte si, jdou třeba do lékárny, předběhne nějaký děda o berlích, zeptá se na kapky na kašel a už zítra jsou na titulce s nápisem, s titulkem Šok, tajný románek s tajemným milionářem odhalen. Přitom nemusí jít hned o lásku. A některé dvojice jsou specifický i tím, že nejsou romantický. Vzpomeňte si na Kelina s Viktorem Sheenem. Ty spolu udělali album a zbořili hudební scénu. Nebo Ryan Reynolds, Hugh Jackman, ty se 10 let veřejně hejtujou na internetu a přitom to je čistá láska, teda kamarádská, chápete? Ale mě to přivádí k otázce na vás, jaký je podle vás to nejvíc ikonický duo ve světě celebrit? Klidně to můžou být asi i animovaný postavičky, prostě nějaký ikonický duo. Nemusí to být pár, ale kdo má podle vás ten nejlepší hudební, kamarádský, anebo klidně i nějaký absurdní vibe? Napište mi 724-634-634, chci od vás nejlepší duo. A za to si dáme jeden z nejlepších songů, který už je sice trošku starší, ale nikdy nezestárne. Sia a její Chandelier, právě teď.

0: Další song, který vám měl pomoct zvládnout úterní odpoledne, ať už pracujete nebo děláte bůh ví co, to byla Loi a její Red Eyes. No a společně probíráme vaše oblíbený ikonický dvojice. Objevují se tady jména jako Eva a Vašek, Billie Eilish a Ariana Grande, Tom a Jerry, píše René, a nebo taky píše z neznámých dvojic Já a moje žena. To je krásný. Děkuji za tuhle odpověď. Adam pak píše, že za něj rozhodně hit jeho dětství Chip a Dale. To, co ale vyhrává, jo, pak tady máme ještě znova Toma a Jerryho, takže dvakrát Tom a Jerry, no ale dvakrát je tady taky Dwayne Johnson a Kevin Hart. Míra píše, že každý film s tímhle duem naprosto miluje, k tomu se přidává i Ondra, takže dva hlasy pro Toma Jerryho, dva hlasy pro Dwayna Johnsona a Kevina Harta. Můžete si vybrat, co si dneska pustíte, jestli nějakou komedii s tím duem pánů, anebo dvě duo Tom Jerry. Dvě varianty, co si dneska pustit. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a na nás teď už čeká ne ikonická dvojice, ale ikonická trojka. Damiano, David, Tyla, Nile Rodgers a jejich překrásný song Talk to Me. Taková ideální pohodička, lambáda už za chviličku tady na Fajnu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět. Sleduj.

odpoledne na Fajnu a tohle byla Alessia Cara a její song o tom, že jste všichni perfektní takový, jaký jste, s názvem Scars You're Beautiful. A tenhle song se nám hodí, protože pozor holky, zapomeňte na gelový vyspávky silikony, přichází nová revoluční pušapka. Dvě želvy. Jo, na letišti v Miami totiž ochranka zadržela ženu, která posunula pašování zvířat a taky optický zvětšení dekoltů na úplně jiný level. Při bezpečnostní kontrole totiž zjistili, že si do podprsenky narvala dvě živý želvy, zabalený ve folii. Jako představa, že procházíte letištním skenerem, ochranka na vás divně kouká a z vašeho výstřihu najednou vykoukne želví hlava? To je docela bizár. Nicméně americká letištní kontrola musela po tomhle incidentu vydat naprosto seriózní tiskový prohlášení s varováním, že malý zvířata na palubu vzít můžete, ale nestrkejte si je do spodního prádla. Takže dámy, jestli vám příště nebude sedět velikost košíčku, zůstaňte radši u klasických vyspávek z obchodu a tu zoologickou zahradu nechte doma. To je inspirace z Ameriky. No a teď se pojďme přesunout někam do teplejch krajin. Společně s Huglem, Imailem, Angelem, Ultranate a jejich Moving to the Sun. Krásný letní song, tak si to pojďme ještě užít takhle na konci srpna.

0: křičet z plných plic. Takže já doufám, že jste to teď udělali, anebo spíš nedělali, aby mi nevynadali vaši kolegové. Nicméně to byl David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. No a doufám, že vy udržujete plnou dávku energie, protože před náma jsou ještě dvě další hoďky fajn warm-upu s mojí maličkostí. Mezitím si dáme počasí, Hanka vám řekne, co je novýho u nás i ve světě, no a pak zase zpátky k top hudbě. Lady Gaga, Abrakadabra, budem čarovat, pak se přesuneme zase do léta společně se Zarou Larson a její Midnight Sun. Prostě dobrý playlist, takže za chviličku zase tady na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
7: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Sleduj Fajn. Fajn.
12: Na internetu je hodně věcí.
13: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
12: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
13: Instagram, TikTok, YouTube.
12: Sleduj Fajn.
14: Rosnička Kristý je zase tady. Jak to dneska vypadá s počasím? Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Pokud se rozplynou mraky, tak může být až 23. Na jihu Moravy 25, tam mají teplej, takže tady z Prahy tiše závidíme. No a jinak k večeru by nám někde mohlo sprchnout kolem 5 až 10 mm, takže si možná pro jistotu přibalte ten deštník, ale jinak je docela hezky. Takový už trošku zářijový počasí.
15: Fajn. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Jsme online.
17: Online.
16: Jsme na DAB+.
17: Plus.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Čas nám hlásí 3 minutky po 3. hodině a Hanka už je tady, aby vám řekla, co se kde děje.
18: Kraje letos od státu nedostanou žádný peníze na opravy silnic nižších tříd. Ministr dopravy Ivan Bednárik potvrdil, že ve Státním fondu dopravní infrastruktury už na ně nezbyly finance. Opravy tak budou muset kraje zaplatit ze svého. Letošní filmový hit o Michaelu Jacksonovi bude mít pokračování. Tvůrci oznámili, že druhý díl už otevře i ty největší kontroverze a věnovat se bude taky obviněním ze sexuálního zneužívání, kterým král popu za života čelil. Kapr Karel, který se zatoulal do zatopené jeskyně v Moravském Krasu, teď čeká na záchranu v podobě deště. Hladina říčky Punkava, která ho tam zanesla, totiž kvůli suchu výrazně klesla.
14: Mike, check, 1, 2, Fajn warm up s Kristý pokračuje dál. Tohle naše poslední srpnový týdenní vysílání. Pojedeme na plný bomby. Před dáma další 2 hoďky, ve kterých si třeba řekneme, co byste si rozhodně měli prověřit předtím, než s někým začnete chodit. Ale teď už pojďme přičarovat další dávku energie, protože vím, že v úterý odpoledne je to taky potřeba. No a přičarujeme to jak jinak než s Lady Gagou a jejím songem Abracadabra. Tak jdem na to, právě teď na Fajnu.

Nikdy nekončící slunce, o kterém zpívá Zara Larsson v songu Midnight Sun, jo, to bychom chtěli všichni asi takhle na konci srpna, ale teď, než začnete s někým chodit, zjistěte, co ten člověk snídá. Bavíme se totiž o největší ranní válce, sladká nebo slaná snídaně. Na jedné straně máte tým lidí cukrový kóma. Lívance politý javorovým sirupem, kroasány, čokoládová ovesná kaše, marmelády a tak dále. Po takový snídani jste sice v 9 ráno hyperaktivní, ale v 10 už vám hlava ťuká o klávesnici, protože usínáte. No a na druhé straně je tým lidí, kteří se fokusují, soustředějí na to, aby přežili den. Takže si dají tu slanou. Míchaný vajíčka, párky, slanina, chleba s pomazánkou. Protože cukr v 9 ráno je pro ně regulární hřích. A nedej bože, když se tyhle dva světy potkají v jednom vztahu a potom se ráno u ledničky hádáte, jestli se wafle dají jíst se slaninou, nebo jestli to je trestný čin. Takže pojďme si tuhle válku dát i teď tady společně v éteru. Co je podle vás ideální ranní snídaně? Jste tým slaná, sladká a co přesně jíte? No a nebo jste i gurmáni, co jedí obojí naraz? Napište mi 724-634-634, co je podle vás ta ideální snídaně? A já vám teď pošlu takovou sváču v podobě Tiffany Iris a jejího krásného songu Vertigo. Tak si to pojďme vychutnat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj dát správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Styles a jeho As It Was, další energetický song právě teď na Fajnu dohrál. No a společně probíráme, čím si dodáváte energii ráno. Jestli jste tým sladká nebo slaná snídaně. Některé zprávy mě musím říct docela pobavily. Tady samozřejmě máme tady příznivce, nebo spíš odpůrce snídaní. Honza třeba píše, že za něj rozhodně žádná snídaně. Pak tady máme otázku, jestli se počítá k snídani i panák slivovice. To bych teda nepočítala. Pak tady máme, nejoblíbenější kombinace je párek s kečupem a k tomu chleba s marmeládou. Zajímavý, musím vypátrat toho autora, protože to je podle mě zločin proti lidskosti, ale nic proti gustu. Nelča z Mostu píše, ahoj, za mě většinou sladká snídaně, řecký jogurt, med, ovoce, čerstvý i sušený a vločky nebo lupínky. Když slanou, tak tou s máslem, vajíčka, šunka a sýr. Ale když nestíhám, tak to jistí kafe. Toho jsem se bála, že někdo řeknete, že snídáte jenom kávu. To není snídaně, ale chápu, v pohodě. Trézy píše, že zase snídá jogurt s mysli, tak to tady máme hodně fanoušků jogurtu s mysli. No a to je asi to nejdůležitější. Tak je to podle mě docela vyrovnaný. Někdo prostě slaná, někdo sladká. No a Trézy ještě dodává, když jsem doma, tak snídám československou snídani, kafe a cigareta. Proč to nazýváme snídaní? Ne, další zločin proti lidskosti. Pojďme zůstat u jogurtu s mysli, anebo klidně i u toho párku s marmeládou. To je asi furt lepší. Takže já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Chtěla jsem říct snídali, ale zatím jsme spolu nesnídali. Nicméně za chvilku spolu budeme zpívat, protože Eva Farná a její Perpetuum Mobile, tenhle hit, si společně zahrajeme za chvilku tady na Fajnu.

0: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v

další pecka, co vás roztancovala a roztancovala vám úterní odpoledne. Michael Jackson, jeho Beat It. Ale teď něco smutnějšího. Všichni známe ten moment po rozchodu, kdy místo důstojného truchlení uděláme nějakou absolutní šílenost svého života. Někdo si ve dvě ráno ostříhá ofinu v koupelně. Někdo napíše kilometrovou zprávu všem svým ex. No a někdo... Někdo se svlíkne do naha a skončí na demoliční kouli. Je to totiž neuvěřitelných 13 let, co Miley Cyrus vydala svůj ikonický megahit. Wrecking Ball, tenhle hit, se kterým Miley definovala, jak vypadá totální porozchodovej emoční Armagedon v přímém přenosu. Ten track byl všude, videoklip zbořil internet a Miley nám ukázala, že zlomený srdce občas znamená, že musíte zbourat i všechny zdi kolem sebe, abyste se mohli posunout dál. A mě to přivedlo k otázce, jakou největší porozchodovou šílenost nebo radikální změnu jste po rozchodu udělali vy? Byla to nová barva vlasů, tetování, unáhlená dovolená na druhý konec světa, nebo něco ještě víc absurdního, až tak absurdního, že jsem to ani nevymyslela? Napište mi do zpráv 724-634-634 nějakou šílenost, co jste udělali po rozchodu, no a my si teď pustíme tuhle šílenost od Miley Cyrus. Wrecking Ball, právě teď na Fajnu.

0: další mistryně rozchodových písniček, to byla Olivia Rodrigo a její Stupid Song. Právě teď na Fajnu probíráme právě vaše rozchodové stories, respektive věci, které jste po rozchodu udělali a byly šílený. Máme tady Michala, který píše, že po rozchodu prodal dům a koupil penzion v horách. Je to šílenost nebo nová etapa života? Za mě super, někdy ty šílenosti jsou podle mě trošku potřeba, aby se člověk někam posunul. Další zpráva, po rozvodu jsem konečně mohl říct svojí bývalý tchýni, co si o ní myslím. A hezký to opravdu nebylo. Jsem zastánce pořekadla, že tchýně a uzený nejlepší studený. Jo, mimochodem tu současnou tchýni jsem vyfasoval ještě šílenější, asi za trest, píše Renda, tak i to je věc, co můžete udělat po rozchodu, vemte si to jako inspiraci, nebo neberte, jak chcete. A Gabča píše, že po rozchodu si obarvila vlasy z blond na tmavo, prodloužila, pak se odstěhovala, koupila auto a nakonec se ještě přihlásila na vysokou. PS, vysokou mám hotovou a stále jsem šťastně nezadaná. Gabča podle mě to vyhrála úplně, to je návod na to, co dělat po rozchodu, protože ta úplně převrátila život. A Jirka teda píše, že po rozchodu spadnul do nějakých špatných látek a musel se začít léčit. Ale důležitý, že se začal léčit, i to je pozitivní změna. Takže já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, i když to někdy asi nebylo úplně těžký nebo lehký, někdy to bylo těžký, tak. Tak a teďkon za chvilku si pustíme song, který vám připomene, že i v těch nejhorších momentech se ale dá soustředit na to, že bude líp. Leony a její Don't Worry. Za chviličku tenhle track tady na Fajnu.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky

Get out of it. Malcolm Todd Earrings právě teď dohrál na fajnu 15.49. A co je horší než úterý? Facka. A co je horší než facka? Facka horkou pizzou. Přesně tohle se teď stalo jednomu týpkovi pod stage, když byl na Calvinovi Harrisovi. Normálně stál v kotli, telefon v ruce, ladil dokonalý video na socky, čekal na beat, no a v tom na něj přiletěl z davu vzdušný útok v podobě 30-centimetrový margarity přímo mezi oči. Video teď samozřejmě bourá internet a já chápu, že někde to je i třeba zvyklost, třeba DJ Steve Aoki, ten je zvyklý házet po lidech dorty, ale lítající pizza od náhodného borce z davu, to asi úplně na koncertě nečekáte. Víc než ten zásah mě ale fascinuje ten útočník, protože při dnešních cenách jídla na festivalech obětovat celou pizzu a hodit ji vzduchem jako frisbee, to není obyčejný prank. To je normálně demonstrace absolutního bohatství. Ten člověk v podstatě mrsknul do davu investici v ceně menšího ojetýho auta. Takže po naučení pro dnešek, až půjdete na party nebo na festiák, neřešte jenom pláštěnku a špunty do uší, možná si vemte radši i helmu.

0: Dua Lipa vás přizvala, abyste s ní spolu zatancovali, tak já doufám, že jste teď tančili, protože tohle byl song Levitating, se kterým jsme zároveň uzavřeli naši už třetí společnou hoďku. To nám to zasletí, ale nebojte, fajn warm-up jede dál, před náma ještě jedna nabušená hodina. Mezi tím vám jenom Hanka poví, co se kde děje, a pak zase jedem dál na dobrý songy. Před náma třeba Macklemore a jeho Thrift Shop. Jak jsem slíbila, budou to bomby jedna za druhou, takže rozhodně zůstaňte na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
9: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Jsme online.
13: Online.
12: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Už jenom chvilička a odbije čtvrtá hodina, takže Hanka je ready vám říct, co se děje u nás i ve světě.
14: Mladí lidi do 29 let čekají výhodnější podmínky u penzijního spoření. Stát jim zdvojnásobí příspěvky a do jejich 36 let se navíc budou moci jednorázově vybrat třetinu úspor, aniž by přišli o státní podporu. Ukrajina stojí o mír, žádný z území požadovaných Moskvou jí ale přenechat nechce. V projevu k výročí ukrajinské nezávislosti to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň zopakoval, že dál počítá s podporou západních spojenců v čele se Spojenými státy. Rakouská policie chytila žháře, který měl letos v létě založit sérii požáru. Nakonec se ukázalo, že šlo o místního dobrovolného hasiče s hodně bizarním motivem. Hašení ho údajně bavilo natolik, že prostě chtěl výjíždět k zásahům častěji.
15: Fajn.
16: Welcome to the stage.
0: Úterní Fine Drive. Fine Drive? Fine Warm Up. Fine Drive přijde až později, ale Fine Warm Up procholí, takže před náma poslední hoďka se mnou s Kristý, ze který musíme vytěžit maximum. Povíme si o jednom odstrašujícím případu toho, co rozhodně nikdy nedělat na svatbě. No a taky to pořádně rozjedem se skvělýma songama, protože tahle hoďka to bude něco. Macklemore, Ryan Lewis a jejich Thrift Shop právě teď na

úterý 25. srpna a tohle byl totální letní hit Justin Bieber, Nicki Minaj v kombinaci na streku Beauty and Beat. No a nepsaný pravidlo, že na cizí svatbu si nesmíte vzít bílý šaty? Tak někdo očividně zapomněl dopsat, že se tam taky zásadně nežádá o ruku. Internetem teď totiž hejbe video, kde týpek poklekl přímo uprostřed svatební hostiny. Nevěsta o tom věděla, dokonce mu pomáhala držet krabičku, ale i přesto v komentářích zuří válka. A upřímně, podle mě k tomu je důvod. Protože v tomhle scénáři přišli o svůj velký moment obě ty holky. Vezměte si nevěstu. Tato plánuje, má nervy s květinama, tisíce dá za výzdobu a ten jedinej vysněnej den jde. A najednou jí někdo ukradne reflektory a půlka hostů brečí dojetím, ale nad úplně jinou situací. No a ta nově zasnoubená přítelkyně? Ta na tom není o nic líp. Místo vlastního, intimního, originálního momentu dostane zásnuby vlastně z druhé ruky, který se přiživujou na cizí párty, na cizím jídle a na cizím fotografovi. A jako bonus ještě ten trapný pocit před celou rodinou novomanželů, že jim právě ukradla show. Jak to vidíte vy? Je žádost o ruku na cizí svatbě totální společenský fópa? Nebo vám to přijde jako krásný moment? A je nějaký horší místo na zásnuby než cizí svatba? Napište mi na 724-634-634, co si myslíte o téhle situaci. No a k tomu si pustíme Viktora Kala, Greje 256 a jejich Jak vypadá den.

Foršín, ohnivý kruh, navíc v remixu nám právě teď dohrál na fajnu a pořádně rozjel úterní odpoledne, kde společně probíráme, jaký máte názor na žádosti o ruku na jiný svatbě. Tady je zpráva, žádat někoho o ruku na cizí svatbě je docela zajímavý. Já bych asi neřekla ano, chtěla bych, aby ten člověk vymyslí něco sám, ne na cizí svatbě. Ani by se mi nelíbila žádost o ruku na mé svatbě. To je můj den, ne jejich. Souhlasím naprosto s tímto názorem, podepisuju se pod to, to stejný píše i Nelča. Ahoj Kristý, mě kdyby někdo požádal o ruku na cizí svatbě, tak automaticky říkám ne. Je to podle mě nefér vůči nevěstě. Zdravím do rádia. Já zdravím i Nelču, jsem ráda holky, že se mnou všechny souhlasíte. Tady taky někdo píše za mě asi ne na cizí svatbě. No a pak tady máme Michala, který napsal, já řeknu něco, co se ti asi nebude líbit. Celá svatba je v dnešní době přežitek. Ano, Michale, pochopil jsi to správně, nelíbí se mi to. Já radši zůstanu u té svatby a u toho, že žádost o ruku by na cizí svatbě bejt neměla. Faňa spíše, že kdyby byl host, tak by mu to ale nevadilo, že by měl aspoň dvojitý zážitek. To je docela dobrá poznámka, dvojitý zážitek, ale nevím, jestli prostě není ten zážitek trošku ochuzený. Minimálně pro tu nevěstu a pro tu snoubenku. Děkuju, že jste se mnou sdíleli váš názor. Tohle byla připomínka pro chlapy, jo, nežádejte holky na cizích svatbách. No a my si za chvilku pustíme Role Modela a jeho Sally When the Wine Runs Out. Další takovej pohodovej song pro fajnový odpoledne.

0: CZ.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé.

jej Deja Vu, to je totální letní party nakoncentrovaná v jednom songu, takže doufám, že vy jste to teď rozjeli, ale doufám, že vám nebude špatně, protože otázka je, kolik zvládnete knedlíků k obědu? 3? 6? Po 8 máte pocit, že ulehnete do komatu? Tak teď se pořádně nadechněte, protože na festivalu Trnkobraní vyhrál týpek, který do sebe za hodinu nasoukal neuvěřitelných 193 švestkových knedlíků. Radim Dvořáček z Ostravy tuhle soutěž vyhrál už po 7. v řadě. A každý ten kousek, ten jeden knedlík, má zhruba 30 gramů. Což když si spočítáte, tak to znamená, že narval skoro 6 kilo jídla do břicha během 60 minut. Já po dvou knedlících od babičky nemůžu ani dechat a tenhle týpek do sebe poslal celou úrodu švestkovýho sadu na posezení. A navíc švestkový knedlíky. Jeho osobní rekord je dokonce 228 kousků, takže letos to byla vlastně jenom taková dietní svačinka. Ale jak říkám, sice nechápu tuhle lidskou anatomii, klobouk dolů, ale švestkový knedlíky, když už, tak bych si vybrala jinou náplň. A proto mě zajímá, jakou náplň byste si vybrali vy. Ovocný knedlíky, musíte si vybrat nějaký ovocný knedlík. Jaký by to byl? Švestky, jahody, meruňky, co já vím. Napište mi, jaký máte nejradši ovocný knedlíky. Budem si dělat takhle chutě? Budem. 724-634-634. Napište mi vaši nejoblíbenější náplň. No a k tomu vám pošlu song, který budete milovat. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: ideální soundtrack pro úterní odpoledne, to byl Temper City a Self Aware, track, který nám právě dohrál, a my tady teď vedeme válku o nejlepší náplň ovocných knedlíků. A vypadá to, že mezi váma vyhrávají buď jahodový, anebo borůvkový. Sonja z Mělníka píše, ahoj, za mě jedině borůvkový, to je win-win, ale jahodový a posypaný grankem, to je taky top. Martin píše, za mě nejradši jahodový, další zpráva, určitě borůvky, ty jsou nejlepší. Vojta, ten se vymyká, píše, že za něj jsou nejlepší meruňkový od mamky, na to šlehačku a pak hodinu na gauči, ať se do toho dostanu. Slintáte, co? Já už taky trošku slintám, chápu, už se asi o tom nebudeme moc dlouho bavit, ale musíme to dojet. Tady pak máme zase jahodový, nejoblíbenější, zdravím tě do rady, a já bych si nejspíš vybral borůvkový, samý takovýhle. No a Michal píše, višňový knedlíky jsou fajn a v Německu jsem hodně jedl takový malý s borůvkovou náplní, ale nebyly špatný ani povidlový. Až jsem z toho teď dostal hlad. To je to, co jsem říkala. Já se omlouvám, jestli jsem vám teď způsobila akutní chuť na ovocný knedlíky. Není to na mě, jo? Nebo trošku je, ale chápete. Takže si dejte dneska k obědu, to už je pozdě, tak k svačině nebo k večeři borůvkový nebo jahodový knedlíky. Prostě na co máte chuť, nemáte zač. No, zkazila jsem vám dietu, ale nebojte, zlepším vám den. Písničkou od One Republic Sunshine za chviličku tady na Fajnu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
14: Fine.

ksinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

včera byl jeden z posledních songů, který jsme si dneska společně na Fajnu pustili. Dneska jste to slyšeli trošku dřív. Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Ano, takže nám to uteklo zase extrémně rychle. 4 hoďky za náma. Já doufám, že dnešní mise je opět splněna. To znamená dodat si dobrou náladu, připomenout si, že je tohle poslední srpnový týden, takže ho musíme prožít naplno. Taky jsme si připomněli, že když vás něco trápí, tak jak řekl Johnny Macheta, potřebujete tušku, papír, dobrý vít, prostě se z toho vypsat, takže dneska, jestli vás něco naštvalo a ještě nepomohly písničky, tak to rozhodně zkuste, tuhle metodu, zítra si povíme, jak to fungovalo. No a teďkon už ode mě poslední song na rozloučenou. Ještě je důležitý říct, ale ať nikam nechodíte, protože po mně přichází Žampik, který je podovolený 100% vyzenovaný, plnej nějakých skvělých příběhů z Dovči, takže já jsem sama zvědavá, co pro nás všechny Žampik má, takže rozhodně poslouchejte Fine Drive, my se slyšíme zase zítra od 1 do 5. A teď už ode mě poslední song Aztek, DJ Coco, Kurt D a jejich Everything's Alright. To je ideální připomínka toho, že všechno bude dobrý. Takže s tímhle pozitivním mindsetem já se dneska loučím. Mějte se krásně, skládejte básně, znáte to, tušku, papír, dobrý vít. Pa, pa, pa, bye babes, užívejte.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn. This is International.

0: Žampa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
8: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Poslední tropická vlna se zatím nekoná. Aktuálně máme 20 stupňů, je skoro zataženo a zítra se teplota vyšplhá ke 21 stupňům.
7: Fajn. Co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
6: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi a o to se postará Hanička.
9: Přibývá Čechů, kterým na konci měsíce nezůstane z výplaty vůbec nic. Podle aktuálního průzkumu nemá žádnou finanční rezervu 13% lidí, zatímco loni to bylo 9%, takže jde o znatelný nárůst. Hekři napojení na Irán se vůbec poprvé úspěšně dostali do britské sítě a na 4 dny vyřadili z provozu menší elektrárnu. Dodávky elektřiny sice útok nějak neohrozil, i tak ale jde o dosud bezprecedentní případ. Fotbalový zápas Dorostu na Ostravsku musela předčasně ukončit policie. Jeden z místních fanoušků vběhl na hřiště a dal pěstí trenérovi hostu, který zrovna vypomáhal na čáře jako pomezný. A důvod? Kouč už nevydržel nadávky z tribuny a fanouškovi vzkázal, ať si jde radši zkontrolovat starou.
7: Fine
6: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
7: Fine
6: Drive.
7: Fine
6: Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: OK, jsem zpátky, 17 hodin 4 minuty k tomu. To znamená, že startuje úterní Fine Drive. 3 nabitý hoďky jsou před náma. Za chvilku se podíváme na to, jak to může dopadnout, když se sestěhujete s frajerkou nebo se svým frajerem. Do té doby nabitej playlist a odstartuje to Tate McRae anebo Zara Larsson právě teď na Fajnu.

Tate McRae, Just Keep Watching. Posloucháte Fajn v 17 hodin 10 minut a hele, máte taky někdy pocit, že už doma nemáte partnera, ale spíš spolubydlícího, protože ono se to podle mě může stát úplně nenápadně. Ze začátku spolu pořád někam chodíte, něco podnikáte, furt si máte co říct a pak jste spolu třeba několik let a najednou řešíte hlavně, kdo nakoupí, kdo uklidí, co bude k večeři a co je potřeba zařídit. Večer každej čumí do svého mobilu nebo dělá svoje a vlastně ani nemáte potřebu spolu nějak extra trávit čas. Neznamená to hned, že je ten vztah špatně, protože po letech je jasný, že to nebude úplně stejný jako na začátku. Ale když už máte pocit, že spolu jen tak fungujete a chybí vám ta partnerská část, chápeme se, tak už je asi dobrý se nad tím trochu zamyslet. Hele, mě zajímá, jak to máte vy? Stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že s partnerem spíš jenom bydlíte, než že spolu fakt žijete v nějakým romantickým a fungujícím vztahu? A myslíte, že je to po letech úplně normální, anebo že je to problém zrovna toho vašeho vztahu? Napište mi vaše zkušenosti na 724 634 634.

0: One Direction nám dohrávají takhle při úterku na fajnu. Řešili jsme tady společně, jestli se vám někdy stalo, že jste měli pocit, že s partnerem spíš jenom bydlíte, než že žijete ve společném vztahu. Ptal jsem se na tom, jak to máte vy. Sáby mi napsala, já mám po těch letech spíš pocit, že u nás doma už nikdo neuklízí a nemije nádobí. Musím říct, že to je stejný jako u nás doma. Pak tady máme zprávu od Tomáše, ten mi napsal, my jsme spolu 6 let a někdy každý čumí do svého mobilu a moc se nebavíme, ale zase máme rádi. Tak to je hezký. Hlavně, že se máte rádi, i když se spolu očividně asi vůbec nebavíte. Pak mi napsal Michal do Třetice, někdy mám pocit, že jsme spíš kámoši, co spolu bydlej. Musím říct, že i to se u nás děje, ale mně se to na tom vlastně líbí. Fine Drive.
1: Fine. Atención, señoras y señores. La Tropical Party opět roztančí smích. Stres. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Usnula?
9: Asi jo.
8: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
9: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro...

posloucháte Fajn při úterku 25. srpna za Majkem Jindra a my popojedeme dál. Před náma je Dave and Tams Raidance. To je track, který zní trochu jinak než klasický Dave a není to náhoda. Dave totiž na tomhle songu původně pracoval už v době, kdy se zotavoval po operaci ramene a výsledkem je nakonec track s Tams, který se dostal až na jedničku britského singlového chartu. To mi přijde jako docela dobrý využití rekonvalescence. Pojďme si to dát právě teď na fajn.

0: Harry Styles nám dohrává Rafainu v 17 hodin 42 minut. Hele, lidi, co říkáte na žádost o ruku během cizí svatby? Za mě osobně je to docela risk. Objevilo se video, kde týpek během svatby požádal svoji partnerku o ruku. Ona teda řekla jo, takže happy end, ale lidi se kvůli tomu docela hádají. Někomu to přijde romantický a někdo říká, že tím akorát vezmete pozornost novou manželům. Já bych asi byl trošku na vážkách. Záleží hlavně na tom, jestli o tom ty novomanželé vědí a jsou s tím v pohodě. Napište mi, jak byste to brali vy. Vadilo by vám, kdyby vás někdo požádal o ruku přímo na vaší svatbě, nebo by vám to naopak přišlo hezký a romantický? Napište mi vaše názory na 724 634 634. Fajn Drive.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Je, to je krásná kuchyň.
7: Je, a jak je praktická.
6: Je,
7: to bych chtěla domů.
8: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Back to the hits.

posloucháte Fajn v 17 hodin 52 minut a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli by vám vadilo, kdyby vás někdo požádal o ruku na cizí svatbě, a nebo by vám to přišlo naopak hezký. První mi napsala Tereska a ta mi napsala jo, trapásek, moje svatba, výjimka, best friends, to je tolik míst a možností, to je pravda, Teresko. Ještě mi napsala, že miluje můj hlas. Děkuju. Moc si toho vážím. Pojďme se podívat dál. Napsala mi Verča, mně by to asi nevadilo, pokud by to nebylo nějaký velký divadlo před všema. Když je to jen mezi nima, tak proč ne? No, tak to je otázka, jestli i z toho mezi nima by ty lidi okolo z toho neudělali to divadlo, ne? Jako souhlasím s Tereskou, která napsala, že je tolik míst a možností, tak proč to cpát na ten den, který patří zrovna těm dvou lidem?

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
2: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Za Majkem Rosnička Jindra, pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Aktuálně máme skoro zataženo 21 stupňů. Zítra se teplota vyšplhá ke 21 stupňům, ale bacha na to, bude slabý déšť, ale ve čtvrtek si užijem 27. Jakože stupňů.
2: Fajn. Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK. 18 hodin, 3 minuty k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvilku se podíváme na to, jaký naprosto legendární track dneska slaví 13 let. Nápověď Železná koule, do té doby Taylor Swift a Lady Gaga právě teď na Fajnu.
2: Fine Drive, Fine.

Elizabeth Taylor, a.k.a. Taylor Swift. Posloucháte Fajn, 18 hodin, 11 minut, to je aktuální čas. Ale tuhle melodii určitě znáte dobře. A je to fakt šílený, protože Wrecking Ball od Miley Cyrus dneska slaví 13 let. Tenhle legendární song vyšel v roce 2013 a tehdy ho člověk slyšel fakt úplně všude. A samozřejmě nejde zapomenout ani na ten legendární klip, který tehdy řešil snad úplně každý. A řešilo se, jestli to není trošku zahranou, jestli je Miley v pohodě, protože tím ukázala úplně svoji takovou novou image a absolutně odstranila svoji nálepku hodný holky, a.k.a. Hany Montany. Každopádně Wrecking Ball se dostal na první místo hitparád v několika zemích a dodnes patří mezi největší hity Miley. Takže jestli vám přijde, že tenhle song vyšel tak před pár lety, tak bohužel ne. Čas letí až moc rychle.

0: Dance Monkey. Track, který má neskutečně dobrý videoklip. Pokud si ho nepamatujete, tak určitě stojí za to si ho připomenout. Posloucháte Fajn, máme aktuálně 18 hodin 21 minut a hele, chcete, aby se s váma lidi cítili dobře a sami od sebe vás vyhledávali? Prý k tomu nepotřebujete být ani největší showman v místnosti. Podle jednoho výzkumu jsou důležitý hlavně dvě věci. Sebejistota a vřelost. Takže nejenom umět mluvit a říct svůj názor, ale zároveň dát druhému člověku prostor, poslouchat ho a fakt se o něj zajímat. A právě tahle kombinace může způsobit, že na lidi potom působíte mnohem přirozenějc a příjemnějc. Hele, jak to máte vy? Je pro vás u člověka důležitější sebevědomí nebo spíš to, že je milej a umí naslouchat? Jaký typ člověka vás takhle v té místnosti nejvíc přitahuje? Napište mi to na 724634634. Fajn Drive. Fajn.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Disco Lions a ty naší No Broke Boys. Song, který nám zpříjemnil úterní večer na Fajnu, a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás, jestli je pro vás u člověka důležitější sebevědomí, anebo spíš to, že je milej a umí naslouchat. Káťa mi napsala, za mě určitě to, jak se člověk chová k ostatním. Může být sebevědomý, jak chce, ale když je protivnej, tak mě to moc nebere. Je pravda, že u toho chování k ostatním, tak si člověk nejvíc uvědomí, jaký ten člověk doopravdy je. Třeba to, jak se ten člověk chová k číšníku nebo takhle, tak se tam většinou projeví ta pravá tvář. Pak mi napsal Tomáš, já mám radši lidi, co jsou v pohodě a nemají potřebu furt dokazovat, že jsou něco víc. Tomáš je očividně pohodář, absolutně s tebou souhlasím, kámo, a Verča napsala, kombinace obojího, sebevědomí je fajn, ale když se se mnou člověk neumí normálně bavit, tak je mi to k ničemu. Dávka toho správného sebevědomí je určitě důležitá a pobavit se taky. Tak jo, jedeme dál. Před náma All Time Low a Monsters právě teď na Fajnu. Why?

0: večerní pohodinda se Sombrem. Na fajnu. Lidi, jedeme dál, už za chvíli si dáme tenhle ten neskutečný banger. Tiffany Harris a Vertigo. Tiffany Harris má za mě docela hustý hudební sen. Jednou by si chtěla zaspívat na koncertě společně s Billie Eilish a vlastně to docela dává smysl, protože právě album Billie Eilish jí podle jejich slov pomohlo v době covidu a dávalo jí pocit, že v tom není sama. Takže od poslouchání Billie doma až k tomu, že by si s ní jednou chtěla stát na pódiu. Za mě by to byla naprosto neskutečná dvojce a Tiffany, mega ti držím palce. Pojďme si dát na ten banger Vertigo za chvíli na fajnu.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: pustit už ne.
1: Žádné nudné přednášky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
2: Hele, jestli chcete vyrazit na akci, která rozhodně nebude jen o nudných přednáškách o ekologii, tak zbystřete, protože 17. září se v pražském Meat Factory koná Sustainability is not dead. Akce, která bere udržitelnost trochu jinak a řeší témata od klimatu až po společnost nebo sexualitu. A my teď na Instagramu Fajnu rozdáváme vstupenky v hodnotě skoro 4000. Stačí nám pod soutěžní post odpovědět na jednoduchou otázku, jakou malou věcí jste v poslední době udělali svět o trochu lepší. Napište nám na Instač a třeba právě vy vyrazíte 17. září do Meat Factory.

společně s BTS nám uzavírá je druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka. Hráme si klasicky 10-minutovku podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat, tak buďte ready na čísle 724 634 634. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive. Díky, že jste u toho se mnou a pojďme si dát 10 minutovku podle vás. Vy diktujete, já hraju. Číslo je 724-634-634. Můžete mi napsat klidně nějaký věnování. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tak jo. Už to tiká a já vidím, že už to i cinká. Jako první track, který máme Gufrau a Marie April, Nezvládám. Tak jo, dáme, může bejt. Potom tady máme Repeat It, Martin Garrix od Filipa. Tak jo, co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Tak co to bude? Ray a Where Is My Husband pro nejlepší kámošku Johanku. Jste neskuteční borci, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

spojení se hodně povedlo. Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. I love this feeling. To je song, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, Ray a Where's My Husband, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o který jste si psali. Každý je úplně jiný a jsem mega zvědavej, jaký vyberete, jak tu dnešní 10 minutovku rozsekneme. Číslo je 724-634-634. Linka je volná a ten, kdo se první dovolá, tak bude moci rozhodnout, jak tu dnešní 10 minutovku rozsekneme. Tak pojďte na to. 724 634 634.

0: Ray vs. My Husband, posloucháte fajn a pojďme si dát velký finále. 10 minutes for you. Byl tady se mnou na drátě Erik, ale ztratili jsme spojení. Tím pádem linka je volná a hledám novýho volajícího, který rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Číslo je 724-634-634. Když nikdo nezavolá, tak já začnu zpívat a to rozhodně nechcete, tak mě pojďte ušetřit toho trapasu. A zavolejte právě teď na 724-634-634. Já už tady mám volajícího, tak se ptám, halo, halo, kdo se dovolal?
1: Ahoj, to jsem já, Petra.
0: Ahoj,
1: Ty jsi žampík, že jo?
0: Já jsem hodně žampík.
1: No, my jsme spolu chodili do školy na konzervatoř, takže...
0: OK.
1: Mě řekni, co potřebuješ, nebo co...
0: Hele.
1: Já se můžu vybrat.
0: Tak jo, ale mám tady pro tebe 3 tracky a ty rozhodneš o tom, jaký já pošlu do éteru, je to v pohodě?
1: Ano.
0: A my jsme spolu chodili na konzervatoř, a co jsi studovala za obor?
1: Mediální studia.
0: OK, hustý. Hele, tak jo, tohleto je track číslo 1, jo?
1: Ano.
0: Taková pohodička. Melancholický song od Gracie Abrams, A Good Reason. Pojďme si dát 2, to je z české hudební scény. Nový song od Bennyho. Benny Kristo a Kopretina. A do třetice, úplně odinut, tady máme ještě tuhletu věc. Lil Wayne a Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, neskutečně nabitá partička, Sucker for Pain. Hele, Petro, je to jenom na tobě, ty rozhodneš o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak já bych si vybrala song číslo 3.
0: OK, a je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Tak třeba mým dětem.
0: Tak jo, tak posíláme, já ti přeju krásný večer a doufám, že na mě hezky vzpomínáš na tý konzervatoři.
1: To je jasný.
0: Tak jo, tak měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Já myslím, že ideální track pro úterní večer na fajnu. Chemical Brothers a Go! Tak jo lidi, léto už je skoro za náma, zbývá nám posledních pár dní, brečím. A věřím, že jste určitě zažili spoustu zážitků a já bych po vás teď chtěl vytáhnout ty nejtrapnější. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co se vám trapného v létě stalo a my to potom tady můžeme v éteru probrat trapnou tuškou. Nebojte se toho, klidně napráskejte svýho kámoše, mámu, tátu, dědečka, babičku. Je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Pište svoje příběhy na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Je, to je boží kuchyň.
4: Je, a jak je praktická.
5: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá, viď Jardo.
5: www.juninteriér.cz.
2: Využijte váš prostor. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a dneska se o svoje trapnost léta podělil Lukáš. Ten mi napsal, nedávno jsem se vracel z all inclusive dovolený v Egyptě. Na letišti jsem si dával burgera, protože jsem měl ještě hodně času do odletu. Pas s letenkou jsem si položil natát sídlem. Měl jsem ještě hodně času do odletu, tak jsem šel po obchodech. Nás posléze zbývalo už jen 30 minut a já si najednou uvědomil, že nemám ten pas. Zůstal na tom tácu. Ten už samozřejmě někde v odpadcích. Udělal jsem poplach a pas se začal hledat ve všech odpadcích na letišti. Stále nevěřím, že ho našli. Sice od kečupu, ale našli. Ty kráso. Tak Lukino, bacha na ty burgery.
0: Míň vybírání, víc vajek. Fajn.
2: It's summer.

0: Red, Be Mine, posloucháte Fine a máme 19 hodin do 20. hodiny, to znamená, že se pomalu, ale jistě, blížíme ke konci. Ale do té doby nás čeká ještě třeba Cameron Whitcomb a Meruza. Cameron je důkaz toho, že cesta ke zpívání nemusí vůbec začít romanticky. V 17 letech tenhle týpek odešel z domu a místo nějaký hudební školy dělal na ropovodu. Až později začal dávat na Reddit karaoke videa ze svého volného času a právě jedno z nich si všiml člověk z American Idol. Takže z práce na ropovodu se během pár let dostal až k velký hudební kariéře. To je docela úlet, ne?
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Jarurumuj, jarurumuj, jarurumuj. Je to tady úterný Fine Drive končí. Díky, že jste u toho byli se mnou. Opět to bylo naprosto nezapomenutelný, neskutečný, amazing, naprosto boží. Hele, já se loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation dneska mě tady za Majkem vystřídá nejvíc talentovaná Sofie. Bude vám hrát svoje tracky, zahraje vám taky svůj úplně ten nejnovější, který jste ještě nikdy nemohli slyšet. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu. Já se budu těšit zase zítra od 17 do 20, tak za mě už jenom tři slova. Papa!

0: Krásný večer, zdravím všechny posluchače Fajnu. Já se jmenuji Sofie a jsem tady dneska v rámci Next Generation, kde bych vám chtěla pustit nějaký tracky, které mě v poslední době baví a inspirují, a kromě toho i nějaký moje, včetně úplný novinky, kterou uslyšíte nakonec. Takže se máte na co těšit. Let's go!
1: Next Generation.

0: Generation. Hi, tady Sofie z Next Generation na Fajnu. Právě jste doposlouchali můj track Carolina Reaper. Doufám, že vás tahle spicy věc na začátek bavila. A jako další se dáme úplnou novinku od Beyoncé a její track, který my, největší fanoušci, samozřejmě už známe, protože to je dlouho nevydaný track, který tak všude možně koloval, ale konečně si ho můžeme pořádně poslechnout. Tohle je Morning Dew, a.k.a. Dong.
1: Fajn.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Hello, tady Sofie, posloucháte Fajn Radio a Next Generation. Máme za sebou Beyoncé s její novinkou, ale je už starší věc od ní, kterou jsem se takhle v létě nemohla odpustit. Celý album Renaissance je naprostá srdcovka a pokud hledáte nějaký letní album, This Is It. Teď se můžete těšit na novinku od Ciany Spyro z jejího debutového alba a potom si dáme zase nějaký R&B. Hey!
2: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Krásný večer všem, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě nám dohrála Snow Allegra a Taste a taky Sienna Spyro. Teď si dáme tři poměrně nový tracky, který určitě stojí za to, abyste je zařadili do svých playlistů, protože já je mám na repeat. Čeká nás K1, Chloe nebo taky Giveon. Let's go!
0: Here we go! Number one hit music station. Next Generation. Fine.

0: ním Chloe a K1. Teď mám pro vás poslední dvě písničky a obě jsou moje. Dáme si teď trochu něco pomalejšího, nejdřív Temporary High a pak nás čeká exkluzivní novinka, která bude vycházet. Další track v češtině, takový love song pro dospělý. Prázdno. Užijte si to a těším se na váš feedback.
1: Next generation. Come on, come on. Fine. Temporary high, phrase or expression, a fleeting feeling of euphoria or desire.

krásný večer, zdravím všechny posluchače, tady Sofie, tohle bylo všechno z Next Generation na Fajnu. Doufám, že se vám můj výběr líbil, budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu pod jménem Rajchaso, ať vám nic neunikne. Děkuji za pozornost a brzo se vidíme i slyšíme. Bye! We are number one. Next Generation. Number one hit music station. Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

Ξύπνε 8. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Let's go. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, které stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fine.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
0: Fajn, vždycky hot,

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Exclusive new music.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky v

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia D.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.